máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte.
0: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a jo, kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dové?
1: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. To jako já taky.
1: Taky jo.
0: No, jo. No, jo. A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Ano. Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No jo. Já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo.
0: Taky, no jo.
1: Živýho, jo.
0: No přece nechcíplýho.
1: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak, když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo. No já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než lije kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: Na já.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, no, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohl.
0: No ovšem.
1: Aha,
0: no. No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chcete.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
0: Pro Krista pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška?
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc?
0: No všem.
1: Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
0: No my jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
1: Tučňák patagonský?
0: Jo.
1: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
0: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
1: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
0: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
1: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
0: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
1: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
0: no. No tak aspoň to.
1: Ano. No tak zajíc například Ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
1: Jo, zajíc,
0: no,
1: jo.
0: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
1: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
1: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
1: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
1: No jo.
0: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
0: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, ale já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Tak to jako... si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
1: O velbloudech něco zajímavého?
0: Jo.
1: No tak to vím například bezpečně... To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
0: No tak to vím. To
1: ano,
0: vím.
1: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
0: ano.
1: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
0: No
1: víte?
0: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
1: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
0: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
1: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
0: Takže je to takový jako všežravec.
1: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba, já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere, ale jinak žerejí věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
0: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
1: Co jestli je?
0: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
1: Jestli to někomu přežvíkává?
0: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
1: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
0: Přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
1: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
0: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
1: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo. Přece se nedělá.
0: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
1: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
0: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
1: No to se tomu tak divíte, ten můj už taky třikrát prolít, tak
0: no jo,
1: naschle,
0: tak naschle, no.

Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý.

Kdo jiný ví lépe, že i nejpoctivější nástroj jednoho dne doslouží, než člověk, co s takovými nástroji pracuje? Přijde den, kdy se beznadějně poláme i nejlépe sesazené mlýnské kolo, kdy pukne přepracovaný list ocelové pily a kdy steří dubové veřeje a bezpečné krovy. Takové černé dny jsou podobné těm, kdy se u lůžek zapaluje vosková svíce. Nedlouho předtím pronášejí velcí duchové svá poslední slova, ta slova, jež jsou zanášena do foliantů světové historie a do malého inspiromatu Břetislava Hartla. Běda, řekl Břetislavu Hartlovi římský císař Vespasianus, zdá se mi, že se stávám bohem, zatímco jiný císař, Ludvík XIV., uzavřel svůj život slovy. Měl jsem za to, že umírání je daleko těžší. Francouzský generál Ney opouštěl tento svět s voláním: pojďte sem a podívejte se, jak dovede umírat maršál Francie. A španělský vojevůdce Narváez konstatoval ve své poslední hodince: svým nepřátelům odpouštět nemusím, všechny jsem je dal postřílet. Podobně jako generálové a císaři, jako básníci a filozofové, tak i chalupníci pronášejí svá poslední slova. Není v nich Vespasianův strach ani Ludvíkova vyrovnanost, nebývá v nich Nejova hrdost ani Narváezův cynismus. Chalupník odchází z tohoto světa s lítostí, protože odchází vždycky předčasně. Vždy zanechává nedokončenou práci a nenaplněné plány a k břehům onoho světa se vydává s hlavou plnou starostí, kdo to udělá za něho. Do kůlny teče, řekne například, vyměňte ty dvě prasklé tašky v levém rohu. Nebo okenní rámy se letos musí natřít, jinak začnou trouchnivět. A nebo se rozpomene, do toho rohového železářství došly takové šikovné kleště, určitě si je obstarejte. A když vysloví tento poslední pokyn, poslední jen proto, že na 150 jiných důležitých připomínek mu už nezbylo sil, odletí jeho duše k nebeské bráně, kde ji vítá velký zástup chalupníků v bílých řízách. Každý nese na uvítanou nějaký malý dárek, aby se jí nestýskalo po zemi. Jeden hoblík, druhý nové štípačky, třetí pilku ocasku, čtvrtý vrták, další šroubovák a ostatní rašple, pilníky, francouzské klíče, sádru, cement, hřebíky, měděný kabel, skládací metr, dláta, kladiva, sekery či nový pong. A svatý Petr má pro ní, chalupářová duše ani nevěří svým očím, elektrickou vrtačku, která se dá jednoduchou montáží změnit v brusku, cirkulárku a LED-lampu. Vítám tě mezi spravedlivé, zdraví ho svatý klíčník, s nimiž se budeš radovati u věčné blaženosti před tváří Otce i Syna i Ducha Svatého. Až na věky, řekne chalupník a jde se podívat zblízka na panty u nebeské brány. Kdypak jste naposled mazali, jak dlouho myslíte, že vám budou takový vrzavý vrata sloužit? Vždyť se vydřou, nebudou doléhat, skříží se a zašprajcujou. A nečekaje na odpověď, mázne na závěsi něco vazelíny. A tady chybí šroubek, diví se dál, když mu padnou zraky na masivní zámek. Ukažte, já vám to přitáhnu. A zašroubuje světci chybějící vrut. Pánbu ti to zaplať, poděkuje mu Petr, ale podívej se dolů, zrovna tě vezou na hřbitov.
Opravdu, to je můj pohřeb, zírá úžasle chalupník na svět z kosmické výšky. To se ale sešlo dost lidí, že ano, i ten vedoucí z prodejny stavebnin přijel a vedoucí toho rohového železářství, to je od nich hezké. A Bureš, Hanzlík i Kovanda jsou v průvodu a Roubíček... Rome, Roubíček, uhodí se duše do čela. Ten si ode mne půjčil elektrickou pájku, Holomek. Ten už mi ji nevrátí. Ten už mi ji nevrátí. Ty Poberto, zase si přišel zadarmo k pořádnému náčiní. Kde pak, ten ji sám nevrátí. A u nás nikdo ani nevzpomene, že je pájka u Roubíčka. Ale stejně je škoda, přijde chalupářová duše na jiné myšlenky, že se už nevozí na hřbitov koňma. Koně ty bych rád. Auto to není ono, podívejte se, jak mu čoudí vejfuk. To už stůně po výbrusu. Tak už pojď, vezme jí svatý Petr za ruku a zmizí s duší za nebeskou branou. Měli byste mít ve dveřích vizírku, ozývá se ještě za dveřmi. Udělám tu vizírku, abyste viděl předem, kdo stojí za vraty. Dneska člověk nikdy neví. A pak je ticho, i hudba na hřbitově zmlkne a jenom nehlučný hlas faráře připomíná, jak dovedný a pilný dělník opustil vinici páně.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

Kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá, tomu klavíristovi dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady, pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama, pá, ne, ale nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhořčeně vzkřikne: maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se pojívá a povídá: prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Jen já vím, proč pod šiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

0: činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
2: Country Rádio.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedím

Vyčet jsem z nich, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

co tak trošku rock'n'rollu. A třeba si i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country Rádiem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud někam pojedete, tak buďte na sebe opatrní, protože poslední květnový víkend se na českých silnicích staly desítky nehod i motorkářů. Jejich sezóna se už naplno rozběhla a počty úmrtí i vážných zranění jsou proti loňsku dvojnásobné. Motorkářů v Česku rychle přibývá. Letos bylo na začátku motorkářské sezóny zaregistrováno nejvíce nových motorek. Jen za duben jich bylo 4306. Po celém světě přibývá lidí s cukrovkou, a to hlavně kvůli obezitě. Lékaři se proto zaměřili na vývoj nových převratných léků. Několik lékařských týmů je jen krůček od schválení tablet, které by se klasicky polikaly. A tak by inzulín v injekci nebo v pumpách už brzy mohl být minulostí. Na Jahody do Vraňan se vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Typická vůně, chuť a zážitek pro celou rodinu. Na farmě Vraňany podél Hořínského Vltavského kanálu na Mělnicku, která patří k průkopníkům a domácí špičce v pěstování tohoto ovoce, odstartovala sezóna samozběru jahod. Brány polí se pro veřejnost otevírají každý den, aby lidé mohli sami sklidit plody dozrálé na přímém slunci. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: U Vyškova vzniká nová odpočívka pro osobáky i kamiony.
3: Modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov poslouží řidičům u D1 již na konci letních prázdnin. Minulý týden to oznámili státní silničáři, kteří zde aktuálně budují terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleným stáním pro osobní i nákladní auta. Součástí prostoru bude také dětské hřiště, venkovní posilovna a nové sociální zařízení i sprchy. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista z Třince se představí na ledě Karlových Varů. Základní část extraligy zakončí 52. kolo v pátek 5. března. V pondělí 8. března poté odstartuje předkolo play-off. První utkání finálové série je na programu v neděli 18. dubna a nový mistr bude znám nejpozději v pátek 30. dubna. Tolik z hokeje, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Michal Tučný, fidlej celý den, ať už budete dělat cokoliv, fidlat nebo nefidlat, ať už budete pracovat, či si budete užívat dnešního volna, tak věříme, že ve společnosti Country Rádia vám to půjde všechno, bez rozdílu vašich činností, krásně od ruky.
1: Tak přejeme krásnou středu, halo, halo, my máme nová sluchátka a my vás vůbec neslyšíme, jste tam? Halo,
0: halo,
1: halo,
0: tady Tonda,
1: halo,
0: tady Petr, tady
1: halo. Nezapomněli jste vstávat při středě 3. června. Zatím vás neslyšíme, tak třeba o sobě dáte vědět během celého dnešního rána, ať už při soutěžích, které tu máme připravené, hnedle třikrát u nás budete moci něco vyhrát. No a v této hodině se mimo jiné dozvíte také něco málo o počasí, něco hodně o počasí, že trošku to nafoukneme a řekneme vám, proč je venku tolik vody, že a proč se dneska vyplatí vzít neúplně bílé, třeba tenisky nové, že a tak podobně.
0: A nebo hlavně třeba deštník, který notabene můžete vyhrát v naší jedné z těch mnoha soutěží deštník Country Rádia. Tak, teď jdeme na muziku, Hoptropáci nás čekají v 6 hodin a 8 minut. 3. červen, to je aktuální datum, které máme v kalendáři.
1: Zdraví vás Vláďa Vlacha, Katka Čepelíková a přejeme všechno nejlepší Tamarám, které mají dneska svátek.
0: Krásné ráno.

0: Dire Straits, Lístek do nebe ve vysílání Country Rádia. Teď 6 hodin a 14 minut. Tak jak je to s tím počasím?
1: No, dívám se tady na území České republiky. Všude nám prší, výjima Ostravska, kde je polojasno s teplotou 15 stupňů po ránu. Jinak ta 15 se udržuje na většině území České republiky, ale jak tady sleduju, tak všude nám prší, poprchá a ještě jedna výjimka v Karlovarském kraji. Tady žádné kapky znázorněny nejsou, tak pokud někam vyrážíte, chce to deštník, vzít si nějaké gumáky nebo něco podobného, abyste nám nepromokli. Zkrátka oproti včerejšku dnes očekáváme chladnější zpočátku deštivý den.
0: Mně zatím přijde, že je venku celkem příjemně, kolem těch 15
1: ano,
0: stupňů
1: to je
0: si myslím docela ideální, ale prostě ten deštník se asi bude dneska docela určitě hodit. Počítejte s komplikacemi, které máme na D1, je to ve směru z Prahy na Brno, zhruba na 62. kilometru máme odstavený kamion, tak s ním počítejte a určitě se mu vyhněte.
1: Počítejte také s báječnou muzikou, která nás čeká hned po vzebrubnějších informacích o počasí, třeba Vaby Daněk.
0: Hudsonský šífe ve vysílání našeho Country rádia.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublížím, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prach, ať se na hucom zvýší chynajmou tvář. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší chynajmou tvář. Jo, ahoj!

0: Jak bylo, je a bude.
1: Začínáme informacemi o tom, kdy nám vyšlo sluníčko a dneska, protože máme středu 3. června, tak nám sluníčko vyšlo 5 minut před pátou. Zapadat nám bude 2 minuty po hodině 21.
2: No a rekordní teploty. Opět navštívíme Klementinu, protože v roce 1810 tady bylo nejchladněji. Meteorologové naměřili 4,4 stupně Celsia. 32,1 stupeň Celsia tropické teploty pro změnu byly naměřeny v roce 2019.
1: Podíváme se na teploty, které jsou teď po venku, tak pohybují se od 13 zhruba do těch 15 stupňů Celsia, i když jsou tady i jakoby výjimečné teploty, které jsou úplně na jihu Moravy a tam je až 17.
2: No a během dne srážek bude ubývat, bude ovšem zataženo až oblačno. Dnes nás čeká chladnější, zpočátku deštivý den, teploty se nám vyšplhají na maxima a to v rozmezí od 16 do 20, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů v 1000 metrech nahorách. To bude kolem 12.
1: A já myslím, že těch 20 je příjemný.
2: Jo, je to jako skvělý.
1: Říkat o něčem, že je chladné, když 20 chladnější. Je prostě...
2: No, zpočátku deští.
1: Tak ve srovnání třeba se včerejškem.
2: Ano,
1: jo?
2: Ano.
1: 16 až 20, já myslím, že bude dneska parádní den.
2: Ale
1: záleží
2: pozor,
1: na tom, jaký si ho uděláte.
2: Zítřek se nám opět teda zase srovná s těmi letními teplotami.
1: No tak dneska to chtělo takový malý výkyv, jo, ale zítra už se zase všechno vrátí do těch horkých kolejí. Bude zpočátku slunečno, později více oblačnosti a večer od západu déšť. Teploty 22 až 26, na západě kolem 20.
2: Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude v příští zimu. To je jediná pranostika vztahující se k 3. červnu.
1: Tak jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosím

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za 7:30 pěkné dobré ráno. Vlaky nám nejezdí na trase Plzeň, Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, tam se to týká pouze osobních vlaků, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí a nebo Strakonice, Blatná. Pozor, dávejte na D1 ve směru na Brno, 62 km, tak tam máme odstavený kamion a komplikace čekejte v Praze ve směru z Gbelské na Hloubětí, nemáme tam v sobě kamion a osobák a vybočuje se, tak opatrně, za chvíli to tam asi bude trošku stát. Tolik doprava na Country rádiu. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nezaměstnanost z březnové hodnoty 3,2% mírně se stoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v Evropské unii za Bulharskem a Polskem. Tento školní rok je pro žáky a studenty výjimečný. Letní prázdniny jim začnou nezvykle brzy. Vysvědčení obdrží už v pátek 26. června. Tak o tom rozhodlo ministerstvo školství. Některé vinařské obce na jihu Moravy začínají bojovat proti karavanům. Obytné vozy totiž komplikují dopravu i pohyb v okolí sklípků. Chtějí jim proto parkování zakázat. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území bude pršet, vyskytnou se přehánky nebo i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: informace o tom, kdo pak dneska slaví svůj svátek. Já tady vidím jméno, které se v Česku vyskytuje ve 2500 případů. Jo? Případů ano. Ve smyslu, že ho nosí tolik lidí, ano. Ne, že to jsou všechno případy.
1: Nějaké třeba pro Chochouška nebo kriminální, nebo že?
0: Ježiši, kriminální, no tak to je strašný. Ne, dneska slaví svůj svátek Tamara, tak my jim ho samozřejmě chceme ten den trošku zpříjemnit, jo? Tak nebudeme začínat hnedka takhle z hurta. Ženské jméno Tamara pochází pravděpodobně z hebrejštiny a vyvinulo se z hebrejského Tamar, což má význam datlová palma. Takže je to vlastně dáma, která by se dala tak nějak jako titulovat jako živitelka, ta, která dává život. A jak jsme řekli, jejich 2500, tak všechno nej.
1: Tak popřejeme také Kevinům, protože Kevin je jméno, které je dnes vepsáno v kalendáři. Jedná se o mužské jméno, které pochází ze Skotska, konkrétně ze skotské kalštiny. Původem nebo původní význam tohoto jména je milovaný. No a Kevin se slaví 3. června ve Španělsku, na Slovensku u nás, ale pozor, 4. listopadu v Irsku.
0: No vidíš, tak tam to mají trošku jinak, tak můžete ano. Slavit, že si vyjedete třeba do Irska, jo? V listopadu
1: Kevinové. Tak kvůli oslavě, abyste měli důvod k tomu dát si něco dobrého.
0: Dneska je také světový den jízdního kola. No, takže dneska v tom dešti, co? Že byste vyrazili s deštníkem nad hlavou?
1: No, dnes bych to moc nepřeháněl s tím kolem, ale je to velmi důležitá informace, protože kolo je považováno za jednoduchý, spolehlivý a udržitelný dopravní prostředek, který může přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje.
0: No a teď těch cyklostezek, co nově všude vzniká a vzniklo. A Praha je v podstatě celá teďka pokreslená, takže můžete směle vyrazit i po Praze na kole. Co se tak směješ?
1: Že jsi řekla pokreslená.
0: No je pokreslená.
1: No ano, jsou tam udělány takové čáry pro cyklisty.
0: No takže je pokreslená.
1: Je pokreslená, ano.
0: No a pozor, to není všechno. Dneska máme také světový den běhu, tak jestli by se vám nechtělo na kolo, tak můžete vyběhnout.
1: No i když to počasí, ať už jedete na kole nebo běháte, dnes nebude právě určeno možná primárně pro tyto sporty.
0: No tak ale myslím, že běžcům to nevadí. Když jsi běžec, tak ti nevadí žádné počasí.
1: Pokud umíš běhat mezi kapkami deště, tak si myslím, že by to nemuseli být žádný problém. No a zdravíme také na Slovensko, protože na Slovensku slaví Karolína.
0: Tak přejeme všechno nejen dnešním oslavencům i těm, kteří mají dneska narozeniny 3. června. Ten kratičký sen.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. You've painted up your lips and rose.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, 2 minuty před 7:15, tak hezkou středu přejeme. Jak to vypadá po venku? Prší nám. Prší nám prostě na prakticky celém území České republiky, tak s tím počítejte, že já jsem se ráno vzbudila a říkám, prší tam nebo tam neprší, tak jsem šla, otevřela jsem okno, říkám, prší. Takže nemusíte otvírat okno, my jsme to už zjistili tady za vás, ano. Otevřeli jsme okno do celé České republiky a zjistili jsme, jak to po venku vypadá. Takže dneska docela určitě deštníky, ale nemusíte se nějak zásadně jako teple oblékat, pokud tady nejste nějaký úplně jako mega zimomřivý. Dneska by ty teploty měly být kolem 20 stupňů Celsia, tuto chvíli kolem 12 až 17.
2: No a mnohdy ani ten déšť nemusí uškodit, protože jak se zpívá v jedné z mnoha písní, prší krásně, nebyl nebe, změnilo se v konev plnou vláhy. Tak ta konev plné vláhy určitě nebude svědčit silnicím, protože tu máme hlášeno z D8 z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Kralupy nad Vltavou, což je 7,5 km. Zpoždění zhruba 20 minut, došlo zde k nehodě, do které se brzdí. Tak v tomto místě si dávejte pozor, protože brzdíte samozřejmě na mokrých kluských vozovkách.
1: Tak počítejte samozřejmě i s nějakým zdržením na mnoha místech. Další info vás čeká zhruba za půl hodinky ve vysílání Country Rádia. Teď Tomáš Linka, kapela Greenhorns, písnička Kamarád.
2: Krásně veselá, slyšíš to?

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Minutu po 6:45 se podíváme na jedno telefonní číslo, které začíná 7 a končí 2. Jo. A teď už víte, že buď volat budeme, nebo nebudeme, tam, kam jste si vy napsali. Protože samozřejmě těch přání chodí hodně a my musíme vždycky vybrat jenom to jedno jediné. Tak ta písnička na probouzení je taková speciální. A je vždycky jenom jednou za den a vždycky v tento čas.
2: No, je to nelehký úkol, protože chceme samozřejmě vyhovět všem, kteří nám posíláte to vaše ranní probouzení. Ale prostě z jistých důvodů to není možné. Dneska ten telefon zvoní u Bohušky, která slaví, já to musím říct, protože to je úctyhodný věk, 89 roku.
1: No to je paráda. Ano. To už jste skoro stejně staří, viď, Vládě?
2: Já jsem starší, něco.
1: Jo? No. O pár hodin.
2: Ano, přesně tak. Tak samozřejmě otázkou je, jestli nám to Bohuška zvedne, protože přece jenom...
1: Ale dobré ráno, dobré Bohuško, ráno. Moc vás zdravíme z Country Rádia, Katka s Vláďou na druhé straně. No a vám přejeme hnedka takhle z kraje všechno nejlepší.
3: Děkuju moc.
2: Nemáte za co a nejsme v tom přání sami, myslí na vás Pavel. A napsal vám krásné přání.
3: Právě jsem pustila rádio, ano. Tak... překvapila.
1: No tak...
3: Nástrou písničku mi dal zahrát.
1: No, uvidíte. Jeho... Dozvíte se za malý okamžik, protože teď vám musím...
3: To je jeho specialita dávat zahrát.
2: Jo.
3: Děkuji moc.
2: Není za co.
1: Tak přeje vám hodně zdravíčka i lásky k vnoučátkům, kterých panáte prý 7, takže syn
3: je
1: Pavel
3: pravda.
1: S přítelkyní Věrkou. Máte být stále vitální, jako si teď.
3: Fajn. No. Děkuji vám za přání. Jak za písničku, tak od syna i od vás.
2: No a vy jste strašně milá. Myslíte si, že se trefil písničkou od pana z Moška Už mi lásko není 20 let?
3: Tak jo.
2: Dobře, tak jo. Mějte se moc krásně, užívejte ve zdraví. Pozdravujte vaši skvělou rodinu.
3: Děkuju.
1: Krásné ráno, naslyšenou.
2: Takhle bych chtěl být vitální v tomto věku.
1: No to asi nevím.
2: To nejsem ani teď, že? Děkuju, Katko.
4: Už mi lásko není 20 let,

0: 6 hodin 56 minut, vy posloucháte Country Radio, za chviličku tu budou zprávy a počasí a samozřejmě i po hodině 7. nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
1: Pavel Bobek a Jiří Brabec už se na vás chystají se svým country bojem, tak pěkné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.

0: Triradio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma manželství, protože loni bylo sepsáno historicky nejvíc předmanželských smluv, a to skoro dvakrát víc než před 10 lety. Do svatebních síní a kostelů totiž dorazili lidé narození na přelomu milénia. Říká se jim generace Z. A kromě jiného je charakterizuje zodpovědný přístup k životu. V předmanželských smlouvách se nejčastěji řeší, co bude a nebude součástí společného jmění, jakým způsobem se budou pojímat dluhy, jak se ochrání majetek jednoho z manželů v případě podnikání druhého. Ale stanovují se také pravidla pro příjmy, investice nebo nakládání s nemovitostmi. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé. V České republice užívá nikotinové výrobky více než každý pátý 15-letý. Často v domnění, že e-cigarety jsou bezpečné, což není pravda. Kdo má rád křídla a vrtule, tak nesmí chybět v Mladé Boleslavi.
2: Už v sobotu 13. června bude svět vyznavačů letectví upírat zraky do Mladé Boleslavi. Ze skromného dobového leteckého dne se postupem let vyklubala prestižní historical air show, spojující stroje, originály i repliky, prostě veterány několika válek i mimo Evropu. Současnými hrdiny budou i akrobaté Martin Šonka a Jan Sobotka. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Úředníci vyrazili do terénu na kontroly a jak to dopadlo, to ví Luděk Savna Urbánek.
3: Hygiena měla plné ruce práce. Přes 200 kg masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy minulý týden v brněnské tržnici Vinamo v Olomoucké ulici. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodů pokuta až 50 milionů korun. Luděk Savna Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. Aukční síň uvedla, že se bude dražit dres s číslem 10, ve kterém brazilský útočník odehrál finále mistrovství světa v roce 1958. A ještě dodám, že aukce bude probíhat od 29. června do 16. července. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pavel Bobek, Jiří Brabec. Tak to byla hudební ukázka a navštívenka pro tu další dnešní hodinu společně s Kačkou a s Vláďou. To byla píseň Country Boy. Čeká nás Věra Martinová nebo také Texmeň s Vráťou Vyskočilem, ale v rámci muziky to není všechno, stejně jako s informacemi, které jsme si pro vás i pro tuto hodinu připravili.
1: Tak budou tady rozhodně data v datech, kde se podíváme třeba za papežem, jo, a nebo se také podíváme za jedním skvělým režisérem a scenáristou, který má na svém kontě tolik filmů a tolik prostě seriálu, že si budete říkat, no jo, vlastně je a to máme tak rádi a to se nám tak líbilo a to jsme viděli, viď táto, to jsme viděli tak 20krát aspoň.
0: Tak, nechejte se překvapit a samozřejmě nezůstaneme pouze v rámci pohledu do historie u těchto dvou informací. Další informace se vztahují k dnešku, máme středu 3. června, kdy svátek slaví Tamara.
1: No a my těm Tamarám přejeme samozřejmě všechno nejlepší, ať se vám dnešek vydaří.
2: A to není

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Kvadrál kanál, minutu před čtvrt na osm, pěkné dobré ráno. Pozor si dávejte, řidiči, pakliže jedete z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice, na 179. kilometru nám začala kolona, která se bohužel teda táhne pěkně dlouhou štreku až na 196. kilometr. Zdržíte se tam 30 minut. Pokud byste to chtěli objet, tak bohužel nedá se to po té souběžné silnici, kterou vidíte možná ze svých vozidel, tak tam se to teda nedá, protože tam je bohužel uzavírka.
1: Co se týká počasí, nad územím České republiky je ten rozptyl od 13 do 15 stupňů, malinko nám to haní Karlovarský kraj, kde je o stupínek nižší, teplota tam je pouhých 12, ale krásně se to bude stabilizovat během dne, teploty vystoupají na maximum 20 stupňů, nezapomeňte na nějaký deštník nebo oblečení, které je nepromokavé, protože na celém území České republiky, vyjma Ostravska, nám prší.
0: Ano, a pršet by mělo vlastně celý den, ale nebojte, zítra zase bude krásně.
1: Teď si dáme muziku a pak pohled do historie. Já musím holku.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Datum 3. června napříč historií je tady. Teď si zmíníme některé ty důležité informace, které se dnešního dne staly. Vy víte, že v roce 1145 papež Evžen III. Dal odbojná moravská knížata do kladby.
2: To víte, jo?
1: Co to znamená? Je to jediné. Vyloučili je z církve, čímž přišli o veškerá privilegia.
2: No, tak prostě byli zase jako obyčejní řadoví lidé. Jo? Takhle to bylo. To byl tedy rok 1145, ale když se psalo rok 1930, tak to se narodil jeden režisér nádherných filmů, který psal i scénáře. Třeba, když se řekneme, což takhle dát si špenát, jo? Hned bych zapnula telku a hned bych se šla dívat. Arabella, Letající čestmír, Rumburak, Já nejsem já, Křeček v noční košili.
1: To jsou podobná zvířátka, nebo jedno je černé, druhé rezavé.
2: No, takže... ale Křeček byl fantastický, prostě Václav Vorlíček, ten se narodil roku 1930, právě toho dnešního dne. Jeho nejčastějším spolupracovníkem byl spisovatel a scénárista Miloš Macourek.
1: Zpíval jen rock'n'roll, nic víc, anebo žádná jiná. Některé z těch mnoha hitů, které má na svědomí Radek Tomášek, zpěvák, písničkář, textař a kytarista, který se narodil dnešního dne v roce 1946. Přejeme všechno nejlepší.
2: No takže dneska slaví kulaté narozeniny 80. Moc zdravíme a přejeme hlavně všechno dobré. Ať vám to stále hezky zpívá. Rok 1961, tehdy se narodila česká jaderná fyzička, která nás bohužel náhle loni opustila, Dana Drábová, česká jaderná inženýrka, lokální a regionální politička, a byla také předsedkyní

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 3 minuty už bude 7:30, pěkné ráno přejeme. Mrkneme se na vlakové výluky, ty dneska platí na trasách Nýrsko-Klatovy, Kopřivnice-Veřovice, na chod Václavice a Starkoč, anebo Valmes-Hostašovice. Ale protože samozřejmě komplikace číhají i na silnicích, tak i na ně si trošku posvítíme a podíváme se, kde se co děje. Na Pražském okruhu na exitu 620 na sjezdu na D6 ve směru na Karlovy Vary máme nějakou překážku na vozovce, není to specifikované, ale je tam průjezd se zvýšenou opatrností a už teď je patrno, že se tam malinko zdržíte. Další informace přišla z Trutnova, v ulici Ubrány se bouralo podobně jako v Karviné v ulici Bohumínské. Tak na sebe dávejte pozor, venku prší, tak opatrně a určitě svoje kroky trošku zvolněte. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Výstaviště Flora v Olomouci je až do 7. června opět plné květin. K vidění je tam přes 250 rostlin. Najdete tam nejen mucholapky, které umí udělat nejrychlejší pohyb rostliny na světě, ale také méně známé druhy. Vystavují také masožravé rostliny, které uloví i hlodavce. Nemocnice Vrchlabí zahájila stavbu pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Součástí budovaného objektu budou i 4 nové operační sály. V Teplicích by měly přibýt stovky parkovacích míst. Vedení města už má připravené studie na 2 velké parkovací domy v centru města a hledá lokality na výstavbu menších na sídlištích. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území bude pršet, vyskytnou se přehánky nebo i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Ano, tak tu máme téma, které včera bylo zvoleno v rámci ranního otazníku. Jak často využíváte profesionálního kadeřníka? Vaše odpovědi nádherné a máme tu ty, o kterých jsme včera nehovořili.
2: No, myslím si, že každý z nás někdy toho profesionálního kadeřníka využil, jo? Odcházel většinou, nebo takhle, jako já ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že já jsem tedy většinou odcházela méně spokojená, než jsem očekávala.
1: Jo? Já chodím spokojený vždycky, protože
2: vážně?
1: Já když jdu, ano,
2: k profesionální... Protože to by je to jedno.
1: Tak, když jdu k profesionální kadeřnici, tak jak tam přijdu, tak odejdu, vypadá to stejně, akorát ta hlava je zmenšená o něco. Takže v podstatě tam se u mě nic nemění.
2: Dobře, tak ty asi nepožaduješ žádné speciální
1: ne.
2: Prostě nějaké novinky třeba, aby na tobě vyzkoušeli.
1: Barva na vlasy a já nevím, nějaké ty vymoženosti, které využívají samozřejmě hlavně ženy.
2: No tak samozřejmě, když jako nejste úplně spokojení, pak si říkáte, dlouho tam nepůjdu, pak když už to je dlouhé, tak si řekne, no tak já tam zase půjdu, zkusím někoho jiného a ono to zase nedopadne, tak si říkáte, tak já to snad budu zkoušet doma. Také jsem to někdy doma zkoušela, bylo to ještě horší, takže těch služeb profesionálního kadeřníka jsem tam také využiju. Jsem na tom asi podobně jako vy všichni, co nás posloucháte. Tak napsala nám i Aneška, která píše, ano, bohužel chodím každých 6 týdnů a není to úplně levná záležitost, ale vlasy rostou strašně rychle.
1: Napsal nám Vláďa, ahoj Kačko a Vláďo, já byl u holiče naposledy v době, kdy mrtvý moře teprve žádalo o invalidní důchod. No a od vojny, kdy mě ostříhali zdarma armádní profíci, to nechávám na palici čistě na přírodě. Teď mě napadá, buď to má vlasy až do pasu, anebo o ně přišel. Jiná alternativa.
2: Řekla bych, že B je správně. Jirka napsala, naposledy jsem byla u kadeřnice někdy před covidem. No, někdy před covidem, to vězte, že to už je třeba 7 let, jako jo. Chtěla jsem jít před Vánocemi, ale kadeřnice neměla čas. Vlasy mám pozadek, barvím se sama. Ráno udělám culík nebo cop a jsem učesaná celý den. Říct, že to občas taky teď dělám.
1: Tak a ještě jeden z těch mnoha příspěvků, konec konců vy se na ně můžete podívat na našem Facebooku. Martin napsal, od 26 let se stříhám sám. Moje kadeřnice šla tenkrát na mateřskou s tím, že se do 3 měsíců vrátí. Nevrátila se a moje ofina už byla dost dlouhá. 30 let to funguje.
2: 30 let dlouhá ofina?
1: Já jsem to taky tak pochopil. Tak možná si ji sám zastříhám. To, dobře, to si nemusí nechat narůst vousy, protože ta ofina... Dobře. S tím se blbějí, ale to se nedá nic dělat potom.
2: Vyzkoušej to,
1: no, mámo, podej mi sponky, já si potřebuji sepnout vlasy, abych se naobědval. Tak dobrý, jdeme na muziku. Paul Simon a Garfunkel nás čekají v písni El Condor Pasa.
2: Hezké ráno.

0: Fajn rádio a je přesně 7:45, tak my vás moc zdravíme, zejména všechny, kteří aktuálně chystají usednout za volant, jsou v dobré náladě, tak aby se vám ta nálada trošku neskazila, tak vás chceme trošku jako dopředu informovat o tom, co vás případně na silnicích čeká.
1: No a pokud se už za ten volant zasedli a jste na D1 na 17. kilometru z Brna do Prahy, je to sjezd na Benešov, tak se smyslte s tím, že tady se nám začíná dělat kolona, která končí až u jižní spojky. Ono to nějak jede, ale střídavě oblačno, takže počítejte opravdu v tomto místě 17. kilometr z Brna do Prahy, sjezd na Benešov, méně průjezdné.
0: Takže to bude takový to vyřazení jednička. No, takhle, samozřejmě vám to nezávidíme, to počasí není ideální, ale samozřejmě to přispělo k tomu, že ta doprava je výrazně hustější, protože co si budeme povídat, když venku prší, tak málo komu se chce jít na ten autobus nebo na vlak.
1: Tak výhodou třeba téhleté D1 na tom 17. kilometru může být to, pokud nemáte gabrioleta, že nemusíte mít deštník.
0: Gabrioleta. No. Podíváme se ještě na počasí krátce, protože tady prší nám na většině území České republiky a teploty jsou kolem 15 stupňů.
1: Hezký den.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A je tady naše první soutěž, ta je vždycky takhle před tou 8 hodinou, aby už jste byli takový jako rozkoukaní, jo, a připravení nasávat ty informace, které pro vás budeme mít. Bude tady 5 otázek, dostanete 5 odpovědí a to vám musí stačit k tomu, abyste zodpověděli správně jednu jedinou otázku. Hádej, kdo jsem.
2: Tak my vám držíme palce, pokaždé se nám to povedlo, věříme, že jinak tomu nebude ani dnes, to znamená toho 3. červnového dne.
1: Já se ptám, čím jste byl známý?
2: Byl jsem hercem, a to jak filmovým, tak i divadelním.
1: A kdy jste se poprvé objevil ve filmu?
2: Ve filmu jsem si, pokud si pamatuju, poprvé zahrál již ve 14 letech, a to v Gajerově snímku Křížová trojka, což bylo, tuším, v roce 1948.
1: Ty máte paměť, teda no. Co vám přineslo největší slávu?
2: No, bylo toho víc, ale třeba seriál My všichni školou povinní.
1: A co třeba dabing?
2: Tak to byla důležitá kapitola mého života. Daboval jsem hodně. Tak například, tady by se dalo říct si Johna Lennona, ale byl to Jack Lemmon, a to v komedii Někdo to rád horké.
1: Byl jste za svoji hereckou činnost taky někdy oceněn?
2: Nejenom za hereckou. Ku příkladu v roce 1973 jsem obdržel ocenění Zasloužilý člen Národního divadla. V roce 1980 jsem získal titul Zasloužilého umělce a v roce 1998 cenu Františka Filipovského, a to za celoživotní mistrovství v oblasti dabingu.
1: No teda vy máte paměť, zejména tedy na ty letopočty. Tak to bylo 5 otázek a 5 odpovědí. A my už teď bereme telefon a ptáme se, dobré ráno, kdo tam?
3: Jirka, no.
2: Ano,
1: tak
2: Jirko.
1: Jirko, zdravíme vás, povídejte, o kom jsme si tu povídali?
3: No já typuju, ale snad Jiří Brabec.
2: Jsme tak na půl,
1: zkuste jiné křestní jméno.
2: No, jak se jmenuju?
1: To nikomu nepomůže.
2: Ne, počkejte, jaké mám křestní jméno, vám napovím.
1: No.
2: Kačka.
3: Já to asi nedám teď.
1: Zkuste, jak se jmenuje můj kolega, který se mnou vysílá na Country Rádiu Ráno? Vzpomenete si? No, tak jako snažili jsme se vám pomoct teda, co to šlo. Tak,
3: jste hodný, no.
1: No.
2: Známe to, tam to příjmení padlo.
3: No, ne, já to nedám.
1: Nespomenete si, tak když vám řekneme první písmenko V.
3: Vladimír.
1: No, vidíte. Vidíte, tak bylo to s malou pomocí, ale vy jste věděl, že to je
3: jo,
1: pan Brabec. No. Co vám nejvíce pomohlo, tedy kromě toho V?
3: Ta křížová trojka asi.
1: Křížová trojka.
2: Ano.
1: A my všichni školu povinní.
3: Mladej,
2: ano, tam byl ještě mladý.
1: No paráda, no tak vidíte, dali jsme to nakonec dohromady. Deštník je váš, určitě se vám bude hodit nejenom dneska, ale i zítra, až vám přijde.
3: Jo.
1: Tak gratulujeme, mějte se pěkně.
3: Děkuju.
2: Ano, a jinak já jsem Vladimír.
3: Jo.
2: No, teď už to nezapomenete. Mějte se moc krásně, gratulujeme. Na shledanou.

0: byl nějaký Vladimír, pak další Vladimír, že Vládě Vlach a teďka Ládě, to je samý Ládě.
1: Ano, tak uvidíme, jak to s těmi jmény bude v té příští hodině, protože v rámci hudební nabídky nás čeká něco, co určitě potěší všechny posluchače Country Rádia. Spiritual Quintet, vidíš, tak tady žádné konkrétní jméno nemáme, ale píseň, kterou uslyšíte hned po zprávách, se jmenuje Mlýny.
0: Dobrou středu a pěkné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud někam pojedete, tak buďte na sebe opatrní, protože poslední květnový víkend se na českých silnicích staly desítky nehod i motorkářů. Jejich sezóna se už naplno rozběhla a počty úmrtí i vážných zranění jsou proti loňsku dvojnásobné. Motorkářů v Česku rychle přibývá. Letos bylo na začátku motorkářské sezóny zaregistrováno nejvíce nových motorek. Jen za duben jich bylo 4306. Po celém světě přibývá lidí s cukrovkou, a to hlavně kvůli obezitě. Lékaři se proto zaměřili na vývoj nových převratných léků. Několik lékařských týmů je jen krůček od schválení tablet, které by se klasicky polikaly. A tak by inzulín v injekci nebo v pumpách už brzy mohl být minulostí. Na Jahody do Vraňan se vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Typická vůně, chuť a zážitek pro celou rodinu. Na farmě Vraňany podél Hořínského Vltavského kanálu na Mělnicku, která patří k průkopníkům a domácí špice v pěstování tohoto ovoce, odstartovala sezóna samozběru jahod. Brány polí se pro veřejnost otevírají každý den, aby lidé mohli sami sklidit plody dozrálé na přímém slunci. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: U Vyškova vzniká nová odpočívka pro osobáky i kamiony.
3: Modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov poslouží řidičům u D1 již na konci letních prázdnin. Minulý týden to oznámili státní silničáři, kteří zde aktuálně budují terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleným stáním pro osobní i nákladní auta. Součástí prostoru bude také dětské hřiště, venkovní posilovna a nové sociální zařízení i sprchy. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Základní část extraligy zakončí 52. kolo v pátek 5. března. V pondělí 8. března poté odstartuje předkolo play-off. První utkání finálové série je na programu v neděli 18. dubna a nový mistr bude znám nejpozději v pátek 30. dubna. Tolik z hokeje, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Londýny v podání kapely Spiritual Quintet ty nám domleli, nebo chcete-li doklapali, v 8 hodin a téměř 7 minut, a to k dnešnímu dni, tedy ke 3. červnu.
1: No a když máš takhle sepnuté ty ruce a takhle si děláš těma palcema, tak to jsou mlýnky.
0: Ano,
1: tak to jsou malé a taková písnička není, ale můžete si dělat teďka mlýnky, pokud nemáte třeba takzvaně do čeho píchnout, jo? A můžete dál poslouchat Country Radio, užívat si spolu s námi to krásné středeční ráno a dělat si třeba ty mlýny. Mm-hmm.
0: Tak jako když někdo dělá mlýnky, tak to je taková spíš výsada nebo takové privilegium pro ty, kteří se nudí, a my věříme, že vy se nudit u našeho vysílání rozhodně nebudete, protože i v této hodině je tady toho víc než dost. Tomu všemu bude korunovat krásná muzika. O tu nejbližší písničku se postará Lucka Vondráčková. Dovíte se, jak to je, když jedou vozy prérií, a když jsme u té jízdy prérií, tak se také podíváme na silnice.
1: Určitě kolem 15:45 tady pro vás budou dopravní informace. A nejenom ty, taky se podíváme na počasí. Docela určitě tu pro vás budeme mít pořad pod lupou a mrkneme se na zoubek všem Tamarám. Tak připravte, udělejte a po 8:30 se na vás podíváme.
0: Dobře, tak to zase mě evokuje, jak dělal tu špatličku na vyšetření na orela, že udělejte a.
1: Ta dřevěná, větě, ta byla nepříjemná.
0: No, tohle je příjemnější. Lucka Vondráčková ve vysílání Country Rádia.
1: Dobré ráno.
2: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: To byl Jaroslav Vikrant a krásně nám to tady rozsvítil s tou slunečnicí. To jsou přece jenom jedny z nejkrásnějších květin. Na Country Rádiu si teď taky trošku rozsvítíme, jo, nejenom tady jako přímo ve studiu, ale rozsvítíme to počasí, protože dneska by mělo být sice trošku pošmourno, ale ty teploty budou docela fajn, budou se pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Už teď třeba na jižní Moravě je 19, takže tam možná bude dneska ještě výše. Ta teplota každopádně průměrem řekněme, že máme teploty kolem 12-15.
1: Tak to byly veskrze pozitivní informace, méně pozitivní je to na D5 u Rudné, na trase z Plzně do Prahy. Zásjezdem na Loděnici se nám tvoří kolona, je to na 8. kilometru a pozor, v koloně až na Ořech si postojíte nějakých 45 minut. Tak i tyto zprávy do našeho vysílání patří, dávejte na to pozor a obrňte se trpělivosti.
0: No ale když 45 minut, tak to znamená, že spolu s námi zvládnete spoustu informací do té deváté. Tady budeme mít minimálně soutěž, za chvilku pořad pod lupou, bude tady taky doprava a docela určitě se mrkneme na Tamary.
1: Tak jdeme na muziku, ta se nás týká v podobě Tonyho Linharta a jeho legendární Japonečky.
2: Jo,

0: pod lupou.
1: 8 hodin 18 minut zdravíme hlavně Radka Tomáška, protože má dneska narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a optimismu. Jde o českého zpěváka, písničkáře, textaře a kytaristu a my ho máme v pořadu pod lupou.
2: Ano, právě teď si o něm budeme povídat a řekneme si, jak to bylo od jeho studií. Po absolutoriu střední školy vystudoval strojní fakultu ČVUT, kde pracoval v roce 1970.
1: Tak, od roku 1966 do roku 73 byl členem skupiny Rangers v jejím nejslavnějším legendárním období.
2: Ano, jako jeden z prvních členů kapelu předčasně opustil a věnoval se své vlastní solové dráze, kdy vystupoval společně s různými doprovodnými skupinami.
1: Dnes vystupuje se svým synem Radkem Tomáškem mladším, který je také úspěšný muzikant.
2: Je však také herec a svou šanci dostal na jaře roku 2009, kdy stvárnil roli ředitele muzea v českém filmu Pamětnice.
1: No a jaké písničky od něj znáte? Třeba Duhová kulička, Dlouhý den, Žádná jiná nebo třeba Cesta zpátky?
2: No a těch písní je tady opravdu nepřeberené množství. A když už byla řeč o Radku Tomáškovi, kterému jsme popřáli všechno nejlepší k jeho narozeninám, tak bychom si nějakou tu píseň od něj mohli dát. Třeba Dokud tě nepotkám.
1: To je písnička, kterou možná neznáte nebo jste dlouho neslyšeli.

0: Legenda country Johnny Cash ve vysílání Country Rádia. Za 5 minut už bude 8:30.
1: Kdyby tady byla taková panenka, to už je téma pro Žalmana a spol, tak těch panenek se dočkáte za chviličku v 8:26 a také se dočkáte informací, které se týkají silnic, protože tu bude doprava. Řekneme si důležité záležitosti, které se týkají takových těch klasických problémů, které jsou hlavně na dálnicích, ale také se podíváme na vlakové spoje.
0: Určitě. A co si to myslel těmi panenkami, že budeme teď rozdávat nějaké panenky?
1: My si poslechneme Žalmana a o těch panenkách si necháme zaspívat tohle profíka.
0: Jo, tak to je. Já myslím, že budeš rozdávat nějaké porculánové třeba.
1: To by mohlo, no.
0: Máš sbírku?
1: Já je sbírám od malička.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, minutu před 9:30. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí. Tak to je trasa vlaků, kde se dneska nesvezete. Právě tím vláčkem pojedete autobusovou dopravou. Podobná výluka platí i na trase Strakonice, Blatná, Fulnek, Suchdol nad Odrou nebo Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží. Tahle ta výluka například vytrvá až do konce letošního roku. Pak je tady ještě jedna taková dlouhodobější výluka, to je mezi Vsetínem a Půchovem. Taktéž vydrží do konce roku 2026. Bouralo se v Praze v ulici Klimenské a také v Lednické. Pozor si dávejte i v Praze ve Strahovském tunelu, protože i tady máme kolizi a pravděpodobně dvouosobních vozidel. Ano, je to bez zranění, ale blokují provoz v tunelu. Ve kterém směru to je, tak to bohužel tady není už specifikováno, je to úplně čerstvá nehoda. Další informace přišly z České Lípy. V ulici Purkyňova máme kolizi dvou osobáků a bouralo se i v Plzni v ulici Radčické. Tak na sebe buďte opatrní. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: fajrech, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. Nezaměstnanost z březnové hodnoty 3,2% mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v Evropské unii za Bulharskem a Polskem. Tento školní rok je pro žáky a studenty výjimečný. Letní prázdniny jim začnou nezvykle brzy. Vysvědčení obdrží už v pátek 26. června. Tak o tom rozhodlo ministerstvo školství. Některé vinařské obce na jihu Moravy začínají bojovat proti karavanům. Obytné vozy totiž komplikují dopravu i pohyb v okolí sklípků. Chtějí jim proto parkování zakázat. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území bude pršet, vyskytnou se přeháňky nebo i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 7 minut po půl deváté jsou před námi Tamary. Ne, že by tady stály fyzicky, ale když bychom jako rádi viděli, viď? Nebo
2: ano,
1: rádi.
2: Ano. Rádi bychom ty Tamary rádi viděli.
1: Tak milé Tamary, všechno nejlepší. Jestli máte cestu kolem rádia, tak se stavte, aby jsme viděli taky nějakou Tamaru. My s Vláďou žádnou neznáme. Tak toto jméno pravděpodobně pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. A jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka nebo ta, která dává život. Jméno bývá spojováno také s jinými jazyky, ze sanskrtu. Lze překládat jako koření a z dalších jazyků potom jako lotus. No prostě je to velmi pozitivní překlad, ať už si vybereme jakýkoliv. Těch Tamar v Česku je 2500.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Kevin. Jedná se o mužské jméno pocházející z galštiny a také ze skotské kalštiny. Původní Comgingin znamená mužný nebo také milovaný. Takže všem dnešním mužným a milovaným Kevinům popřejte všechno nejlepší k jejich svátku.
1: No, doufáme, že nebudete sami doma, jo? Že budete oslavovat. To je vlastně vůbec ten nejznámější Kevin, že? Ze sám doma.
2: Ano, ano.
1: Máme dneska velmi zásadní den, a sice Světový den běhu. Takže pokud jste nikdy neskoušeli běhat, máte k běhu vyloženě odpor, tak dneska je den, kdybyste to mohli prolomit, jo? Alespoň proběhnout se alespoň malý kousek, jo? Zkusit, co to udělá, jo? Možná si zvrtnete kotník a řeknete si, já věděl, že do toho nemám jít. A možná, že si řeknete, hele, ono to je docela dobrý, vlastně něco na tom běhuje.
2: No a pokud i tak vás o běhání nepřesvědčíme, tak můžete využít jízdního kola, protože mimo jiné máme také Světový den právě jízdních kol. Kolo je všeobecně považováno za jednoduchý, spolehlivý a udržitelný dopravní prostředek, který může přispět k dosažení cílu udržitelného rozvoje.
1: No tak počasí na to samozřejmě není úplně ideální, na to jezdit na kole, zvlášť tedy pokud nemáte, jak se tomu říká, blatníky.
2: Jsem si vzpomněla ten film se svěrákem.
1: Přesně, jak mělo hozený ty záda až nahoru. Tak já jsem, musím říct, že taky takhle jela. A přesně jak začalo pršet, tak jsem si říkal, a já budu mít přesně takhle ohozený ty záda. A co se stalo?
2: Nepršelo.
1: Měla jsem je ohozený.
2: Jo, měla, to je velké překvapení. Vše nejlepší také Karolínám, které slaví na Slovensku.
1: Tak přejeme všem všechno nejlepší, hezký den.
3: Všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem, tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
4: First National Bank.
3: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. 6 vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahé.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: přesně ve 8:45. Tu máme stručné informace o počasí a také z dopravy. Ty teploty nám vzrůstají. Před chvíličkou jsme hovořili o tom, že na Moravě už je nějakých 19 stupňů, jinak se pohybují ty teploty v rozmezí od 15 do 16. Během dnešního dne by se měly srovnat na 20 stupních Celsia, což je příjemné počasí. Malinko možná vám, kteří nemáte rádi déšť, tak vám to zhatí to, že na celém území dnes budou přeháňky, někde i bouřky.
1: No tak samozřejmě můžete si najít nějaký aktivní program třeba uvnitř, že? A pak vám ten déšť vůbec vadit nebude. Tak. Podíváme se na silnice, komplikace čekejte v Praze, už se to v podstatě dalo čekat, protože jsme hovořili o tom, že je velmi dlouhá kolona od Říčan do Prahy přes Uříněves a došlo k tomu, čemu se samozřejmě bylo to téměř nevyhnutelné. Stala se tam dopravní nehoda, je to těsně před kruhovým objezdem v Uříněvsi u toho Lidlu, jestli to tam trošku znáte, dvě osobní auta se tam srazila a blokují pravý jízdní pruh, takže ta kolona se podle mě rozšíří za chvilku až do Říčan teda.
0: Tak, to nebyla příliš pozitivní informace, ale na silnicích to takhle prostě je, nebudem si nic nalhávat, ale pozitivní může být i to, že nám můžete zavolat na telefon 210 323 333, protože za chviličku někdo z vás bude dospívávat naši píseň.
1: No a pokliže se mu to podaří, tak od nás získá pěknou cenu. Možná, že to budete zrovna vy. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Dospíváš to?
1: Tak, že uvidíme.
2: Co to teď bylo za citoslovce?
1: Já jsem teď jako přemýšlela, jestli vlastně písničku, kterou tady máme připravenou, ano. Jestli někdo dospívá. A jestli jo, tak to bude teda machr.
2: To bude velký kabrňák, ano. Dnes je tady písnička taková trošku atypická, ale o to větší potlesk si zaslouží ten, který nám zavolá na telefon 210 323 333, pustí se do toho se vší vervou, s notnou dávkou odvahy a povede se mu zbytek té písně dospívat. Takže my teď čekáme na rozezvonění telefonního přístroje tady u nás ve studiu.
1: No, tak zatím nikdo nevolá a myslím si, že to možná tím, že jsme udělali takové antre, že je to dneska tak těžké. Ne, už se někdo ozývá, tak zkusíme to. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, volám na to zpívání.
1: No voláte správně na to zpívání, dneska je to pěkně těžký, ale teda.
3: Dejte pokoj.
2: No, ale vy to dáte.
1: Ale takhle, to, že to je pro mě těžký, neznamená, že to bude těžké pro vás.
3: Ještě nevím, co je za žánr.
2: No počkejte, budete překvapen.
1: Takhle, písničku určitě znáte. Je otázka, jestli prostě dáte dohromady ta slova.
2: Ale dá,
1: my budeme rádi, když jo, když ne, tak si vymyslete nějaká, pokračujte prostě v té melodii, třeba vymyslíte něco originálního.
2: Jo?
3: No, uvidíme, nějak se s tím popasujeme.
1: Ale jste dobrý, jste si tím popasujete úplně parádně, to cítím podle hlasu.
2: Jdeme na to.
1: Tak 3, 2, 1, poslouchejte.

0: Vy jste omdlel.
1: Bylo tu, není tu. Havrn.
2: Došlo jim, jo, havrani doletěli, letěli v neděli. Neměli pod sebou, dříví sehnali. Není tu.
1: No vidíte, my jsme do vás vkládali ty naděje.
0: A nesklamal jste nás. Víte co, jako melodie, náznak melodie tam byl, text jste si upravil podle svého, takže cenu dostáváte za vaši kreativitu, za vaši odvahu. A věříme, že tu písničku ale znáte, ne?
2: No.
0: Bylo tu, není tu, Iva Bitová.
2: Jen ten začátek,
1: jen ten,
2: a toho Havrana. No, potom dál ne.
0: Psák vám přines štěstí prostě.
1: Ale víte co, jako na začátku jsme si mysleli, že to s váma teda seklo. Jo. Pak jste se jako chytil.
0: No, dával ty verše dohromady.
1: Pokračoval jste podle svého, ale v tom je prostě, jo, v tom je ta originalita. To se cení a to my ceníme trikem country rádia.
0: Ten Havranek sbírá to dříví, že jo, tam to jako fakt jste dobrý. Tak jo, máte u nás triko a teď vám Ivu Bitovou v písni Zabili. Krásná písnička.
2: Ježiš, hlavně, že mě nezabili ty ostatní. Moc chvíli děkuju.
0: Mějte se na svoje.
1: Hezké ráno přejeme.
0: No to byla babulárna.
2: Jo, děkuju.
1: Dobrý, ale. A to se povedlo, podívej, pan ještě textař.

0: Rangers pole s bavlnou, za minutu už bude 9, tak si dáme zprávy, tak i počasí s Tomášem Adamcem a po 9 už nás čeká muzika, bude Vaby Daněk nebo Tony Joch a budeme tady mít také jednoho speciálního hosta. Bude to inženýr Vlastimil Šindelář, po 9 hodině se budete moci ptát na to, co vás trápí ohledně vašich zahrádek, anebo se budete moci třeba pochlubit nějakým skvělým výpěstkem, co se vám povedlo třeba v minulých letech. Po 9 téma naprosto jasné, takže zahradničení.
1: Country počasí.
2: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou. Podařilo se usnadnit pitný režim turistů a zároveň snížit množství PET lahví, co by odpadu v horské přírodě. Na vrcholu pradědu v Jeseníkách je totiž v provozu veřejná filtrační stanice. Lidé si z ní mohou čerpat chlazenou, perlivou i neperlivou vodu do vlastních lahví. Stanice je umístěna v budově vysílače. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než loňský. S průměrnou teplotou 14,2 stupně Celsia se zařadil na čtvrté místo mezi nejteplejšími květny za posledních 10 let. Srážkově byl normální. Co přinese červen, necháme se překvapit. Dojet z Brna autobusem až k moři není žádný problém.
2: Z Brna přímým autobusem mohou vyrazit turisté na dovolenou k Jaderskému moři. Dopravce RegioJet pro letošek nabízí dvě linky do Chorvatska. Provoz první z nich začíná už dnes. O cesty k Jaderskému moři za dovolenou je podle zástupců dopravce velký zájem. Některé spoje už jsou dokonce vyprodány. Linka zastavuje v celkem 9 oblíbených přímořských destinacích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Do venkovní galerie, která vznikne v Praze, nás pozve Honza Navrátil.
3: Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií. V tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzini. Na projektu s názvem Mural Ruzině se podílí celkem 30 českých i zahraničních street artových umělců a výsledkem bude monumentální malba o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních. Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Teď jedna trenérská změna. U fotbalistů Ústí nad Labem překvapivě končí trenér Svatopluk Habanec. 56-letý kouč se s klubem nedohodl na nové smlouvě. Údajně dostal nabídku z jiného klubu, kterou se rozhodl přijmout. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

0: Tony Joch, Roman Horký, Ladoluče Víta. V našem vysílání po 9. hodině slíbili jsme vám hosta, tak ho tady máte. Tak hoste, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás i posluchače zase.
2: Vy už jste možná poznali podle hlasu, že se jedná o našeho dvorního zahradníka ve vysílání Country Rádia Vlastíka Šindeláře, kterého znáte nejenom z rádia, ale také z televizních obrazovek a nedávno byl dokonce i v Českých Budějících na nějaké akci a tam si sklídil velké úspěchy ohledně rad. Přispěješ nějakými radami i dnes?
1: Tak určitě, jako rád radím.
0: Rád. To jsi takový radílek. Ano, tak, Vlastík Šindelář, moc tě tady vítáme, přejeme ti hezké dopoledne. Tak o čem si přišel referovat? Co bychom tak 3. června na zahradě mohli dělat? Teď, když prší, tak ideálně zalévat, ne?
1: Tak přesně, já bych šel zalévat, jako já jsem vodnář, já potřebuji vlhko, já jsem úplně šťastný, když je mokro
2: a
1: můžu chodit pěkně posíhma nohama v té mokré trávě, ano, to je úplně úžasný.
2: Ne, to je taková tvoje filozofie. Samozřejmě celá řada našich posluchačů na to reagovala, proč zalévat, když prší, že?
1: A tak ono fakt je velký sucho a i teďko sice docela zapršelo, ale když hrábnete do země, tak vlastně 5 cm třeba je vlhko a pak dál je zase sucho. A když bychom teď ještě tomu pomohli a prostě ten kropáč tam nalili, tak ta voda se fakt dostane do těch hlubších pater, kde vlastně těch většina rostlin, kromě trávy, má kořeny a pak by nám daleko líp rostla.
0: Mm-hmm. Čím to, že třeba na Českomoravské vrchovině je spoustu polí, kde vlastně se ta voda jakoby splaví po těch polích, víš, a vezme sebou tu nejlepší půdu vlastně ze zhora. Čím to?
1: Tak je to, jako já osobně si myslím, takové ty velké lány jsou dobré v Polabí třeba, nebo kde je rovina, protože tam je prostě rovina, ale v těch kopcovitých terénech měly své opodstatnění ty malé políčka, mezičky a takové remísky.
2: Se zvířátky, prostě,
1: tak, jednak zvířátka, ale i to bránilo to i vodě a každé to políčko bylo osázené nebo osetý něčím jiným. No a tím právě nedocházelo k takovému plošnému splavování té zeminy.
0: No, takže by se to chtělo trošku lépe, že? Trošku tam o to starat, co?
1: No,
0: viděla jsem ty obrázky, jak to vypadá. Není to úplně
2: tak opět udělat nějaké nové remízky a...
1: No ale kdo by tam pracoval, že?
0: Vlastík tam bude pracovat, Vlastík ví jak na to, tak si ho můžete zjednat, jo? On vám tam udělá pěkné remízky, co?
1: No,
0: i se zvířátky.
1: Tak a to akorát bude muset mít den 150 hodin, aby to člověk všechno stihnul.
2: Tak my jsme nedávno minulý víkend dali teprve do země rajčata, papriky a spousta lidí se nám smálo, že už to v té půdě mají dávno. Udělali jsme dobře nebo ne? Je teď ta vhodná doba nebo jsme to měli dát do země dřív?
1: Tak jako třeba o týden už se to mohlo dát dřív, ale v podstatě, že do toho... Do těch Zvrzlika. Ledových mužů, do té půlky května bylo furt chladno po ránu, takže jakoby se nic neskazilo. A naopak ty, co to dali jakoby před těma ledovýma mužama, který to pěkně vychladili, tak ty rostliny prostě zarazily a teď jim bude trvat daleko delší dobu, než jako začnou růst. Takže ty, co je zasadili až po ledových mužích, je prostě v půlce června před ženou.
0: Vláďa už bude sklízet, že?
2: Já už
0: ostatní
2: dávno...
0: budou čekat.
2: Ne, my jsme nám dali i z jednoho prozaického důvodu, jak byla ta parna a jak byly ty vysoké teploty, pálilo sluníčko, tak samozřejmě ty rostlinky jsou náchylné k tomu, že se spálí, takže to byl i jeden z těch důvodů, aby se ty listy těch malých sazeniček nespálily.
1: Tak ono to je právě, když chcete dávat rostliny jakoby z domova nebo ze skleníku ven, tak ideální právě takový den jako dneska, kdy je pod mrakem a prostě to sluníčko nesvítí, protože ty rostliny jsou na tom stejně jako my, když vlezem na jaře na sluníčko, tak jsme tam půl hodiny a spálíme se, zatímco v létě ležíme u vody celý den a už se nespálíme, protože ta kůže se jako zvykne a otuží.
0: Chtělo by to nějaký opalovací krém pro rostliny?
2: Existuje něco takové?
1: No ne, pro ty rostliny existuje právě ta vodní mlha. Je úplně ideální.
0: Ideální, dobře, takže teďka teda ideální zalévat, nebudeme zablázny, teď my to rozšíříme, tuhletu myšlenku mezi všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak zablázny určitě nebudeme a fakt na tom vyděláme i tím, že ušetříme tu vodu, protože prostě je lepší vždycky zalejt jednou a vydatně, hodně, než prostě každý den navlhčit ten povrch, protože navíc nám tam pak na tom vlhkým povrchu začnou růst semínka všech těch možných plevelů, takže zase musíme jít okopávat a prostě máme ještě daleko víc práce s tím.
2: Tak Vlastík Šindelář bude naším hostem i po písničce a tam si budeme pro změnu povídat o škůdcích, kterých se nám na zahrádkách vyrojilo víc než dost. Mravenci, to je velký problém, který zužuje spoustu zahradníků, ale skoro vím ze svého okolí a také slimáci.
0: Tak jestli máte i vy nějaký dotaz na Vlastimila Šindeláře 210 323 333, klidně můžete zavolat.
2: Teď už Mirek Hofman a skupina Greenhorns.

0: S Mirkem Hofmanem jsme dojodlovali 19. minutu a 9. minutu. My vám slibujeme, že jodlovat nebude ani Kačka, ani já, ani náš dnešní host Vlastimil Šindelář. Respektive bude odpovídat na vaše dotazy, kterých se nám tady setkalo víc než dost. A bude to veskrze vstup o takových těch škůdcích, které se nám vyskytují na našich zahrádkách.
1: Tak, začneme mravencema. Mravenci jsou jako fajn, za mě to jsou hezcí pomocníci, zejména ti lesní, vytvářejí takové ty homole, že? A potom ale, když se vám nastěhují ti normální mravenci do bytu, že jo, nebo do domečku, nebo někam na skalku, tak už s nich takovou velkou radost nemáme.
0: Já s nich teda radost nemám, kromě Ferdy, že jo?
1: A toho málo kdy vidíš.
0: Ano, přesně.
2: A ono, hlavně ty lesní mravenci, ty jsou takový, nechci říct neškodní, oni taky štípou, ale moc si nás nevšímají, ale takový ty hezky zrzaví, jak právě honili Ferdu a ubližovali mu, tak ty jsou ideálně, to, když je máme v trávníku a pak si tam sedneme, tak oni docela pěkně štípají a pokoušou nás.
0: Jak jsme přešli k Ondřeji Sekorovi, že postupně. Tak dobře, tak ne. Berme fakt mravenci jako nepřátele, protože celá řada mých kamarádů, kteří se tomu zahradničení věnují, říkají, já vůbec nevím, teď, ale jako letos se to extrémně rozmnožilo, kam se podíváme, jsou mravenci v jahodách, ve všem možném, vyžírají nám to a tak dále a nevíme, Jak s tím naložit, co s tím?
2: Tak ono, právě ty mravenci, že jo, to, že nás zkoušou, je jedna věc, že nám ubližujou jako takový, ale jak bylo právě i v tom Ondřeji Sekorovi, nebo v tom Ferdovi Mravencovi, tak ty mravenci právě se živí tou medovicí, která vylučují mšice a oni si je fakt roznáší po těch rostlinách, třeba takže na růžích, že jo, kde se objeví mšice, tak se tam ženou mravenci a hned to...
0: Takže mravenci mají na růžích usláno, by se dalo říct.
2: Tak, pak mají na růžích, protože tam je ještě sladkou medovici a to, takže jim to chutná.
0: No, takže začít teda od začátku něco proti mšicím.
1: Růže.
2: No ne, tam v podstatě samozřejmě prodávají se přípravky chemické pro nahubení těch mravenců a většinou jako až tak nezbyde nic jiného, než to skoro použít. Ale je taková zajímavá rostlina, jmenuje se to routa vona. Ona, jak je ten název, jakoby vona, ale ona je strašně silná. Ta vůně je až jakoby nepříjemná. A právě mravenci nemají tu routu rádi, takže když si ji zasadíme na zahrádku, tak je vlastně by tam odpuzem ideálně pak posekat trochu tý

0: ale nezůstáváme pouze u mravenců. Měli jsme tu telefonát, volal nám Jindra a říkal něco o krakonožkách.
1: Ne, krtonožka.
0: Jo, krtonožka.
1: Krtonožka je takový za mě hezký brouk, ale opravdu škodí a je poměrně velký, má velký packy, ale jako pamatuju si ho ze školy, ale v podstatě já ho nikdy neviděl, protože on se vyskytuje tady v těch polabí, třeba v těch teplých oblastech, ale tím, jak je pořád teplejš a teplejš, tak jo, on se bude rozšiřovat víc a víc. A když jich je hodně, tak nám samozřejmě škodí, protože užírají kořínky a takový.
0: No a jak se té krtonožky teda zbavit, byť je to brouk vzácný evidentně a tobě se líbí.
2: Tak vlastník si je může jít vyzbírat tady k Jindrovi.
0: Tak, no, tak nám zavolejte teď na adresu. A
1: jako malej jsem měl rád i chrousty, protože ty byly taky takový škůdcí, že dneska už jich tolik není vidět, ale byl to krásný brouk a když letí, tak je to takový bombardér.
0: No ty jsi měl výhodu od malička, že jsi byl holohlavej, že jo, takže to by se nezamotávali do vlasů, možná to byl ten důvod, proč jsi si oblíbil.
1: No ale to je možný, že třeba pořídit si slepice na zahrádku, že by ty krtonožky taky jako vyzobly, jako sbírat, no jako chemický boj je zase, že jo, takový...
0: Je to chemie.
1: Je to chemie, je to to, no. Asi bych zkusil to prostě hlídat a chytat.
2: Vychytat a odnést je prostě někam jinam.
1: Tak.
2: Ať se najdou živobytí někde jinde. Tak Jindro, to jsme vám asi moc neporadili. No. Nevadí, ale možná, že máte i nějaký jiný dotaz. My tady si budeme teď aktuálně povídat o slimácích. Jak se zbavit slimáků?
1: Tak u těch slimáků je zase, že jo, samozřejmě ta chemie, tam bych jenom to, že ty granulky, které se proti slimákům používají, když zvlhnou, tak v podstatě už jsou neúčinný a zase slimácí, že jo, když to není vlhký, tak tam nelezou. Hmm. Takže je lepší jenom nepatrně prostě sem tam pohodit tu granulku a dělat to častěji, než tam nasypat jako větší množství, protože se to rozmočí a je to k ničemu. Ale jinak nejúčinnější je zase prostě sbírat. A na ty slimáky tam je taková finta, že stačí vzít třeba staré prkno nebo cihlu nebo prostě nějaký takhle kámen, položit ho na tu zahradu. A oni právě žerou nejvíc přes noc a ráno se stáhnou pod to prkno. Takže tu cihlu jenom otočíme, to prkno otočíme a ty slimáky tam máme pěkně pohromadě, tak je sezbíráme. A...
0: Takže oni jdou do té vlhké půdy, že? Takže oni... to vlastně... ta cihla nebo to prkno pod sebou tu vlhkou kůru má, to stahuje ty slimáky.
2: Někdo je na peníze, někdo je na cihly.
1: No. Pak tak slimáky, když jsou to zlaté cihly, tak no ne, se pak, to vyplatí.
0: Když ten slimák sežere tu cihlu, tak se zvětší lapidárně, že jo, nebo elementárně, takže o to více vám bude lépe sbírat potom.
2: No. Tak s těma zlatýma cihlami.
1: Ale jak jsem říkal, nebo takový rady, když srandovní, tak nejlepší na slimáky je pořídit si manželku a hodně dětí a každý ráno je vyhnat na zahradu.
0: Na brigádu.
1: Na brigádu.
2: No. Takže na slimáky platí manželka, jo?
1: No a ty děda, čím víc rukou, tím víc slimáků se jo, berou.
0: Já jsem si dostanu strach, že vidí manželku. Tchýni bys mohla vzít ještě sebou na pomoc. Tak, jak se zbavit slimáku, to jsme si také řekli, takže já si myslím, že u těch škůdců bychom mohli skončit, rozloučit se s naším dnešním hostem Vlastíkem Šindlářem, bylo to poutavé, jako vždycky konec konců, ty krtonožky mě překvapily trošičku, pokud má Jindra teda, když to musí sbírat třeba 3 hektary jahod, tak to nevím, jak tam bude celý den chudá chodit.
2: Pozve si Vlastíka, Vlastík teďka nemá zrovna manželku. Co dělat, viď? Tak děkujeme každopádně za tyto cenné rady. Pokud i vy jste se chtěli na něco zeptat, tak věříme, že jste dostali nějakou pěknou jako radu. No?
0: Chystá se třeba teď něco, kde budeš na nějaké výstavě, nebudeš někde prezentovat svoje dovednosti?
1: Tak v podstatě budu mít i takovou poradnu v Lise nad Labem za 14 dní. Od 18. června bude výstava Květy, kde budou teda vystaveny ty květiny, které teď rozkvítají jak pivoňky, ještě kosatce, okrasní česneky a tam budu mít poradnu v podstatě takže celou výstavu za 14 dní, takže když by někdo chtěl, tak může přijet.
0: Tak. A Vlastíka poznáte podle toho, že nad hlavou bude mít krásný žlutý deštník country rádia.
1: Určitě.
2: Tak děkujeme za návštěvu, měj se moc pěkně a zase za měsíc, to znamená první středu v měsíci po 9. hodině se na tebe budeme těšit.
1: Já se taky těším a přeju krásné léto.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jako takový malý odrazový můstek pro téma dnešního ranního otazníku jsme se podívali do kalendáře a zjistili jsme mimo jiné, že dnes máme Evropský den jízdních kol. No a s tím kolem ta dnešní otázka bude souviset.
2: My se vás totiž chceme zeptat na jednu pěknou věc, protože věříme, že kolo máte pěkné. Jo? Možná, že ho máte obouchané, ale máte ho rádi a pro vás je pěkné, jste na něj zvyklí a i když je prostě třeba 30 let staré, tak prostě pořád ho obměňujete, pořád ho prostě pucujete, měníte tam galusky, prostě měníte řidítka, měníte sedlo, aby bylo příjemnější, protože čím je člověk starší, tím měkčí ho chce, že? Třeba tím kratší vzdálenost na něm taky ujedete, takže vám zase déle vydrží. Prostě každopádně vy máte určitě krásné kolo, ať už vypadá jakkoliv. A nás by zajímalo, jak staré to jízdní kolo je.
1: Tak to je otázka dnešního ranního otazníku. My si dáme Epidemii v písni Cestu najdu a my věříme, že i vaše příspěvky si k nám tu cestu najdou, aby někdo z vás mohl být vyhodnocen za svůj krásný příspěvek. Je první.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jdeme se podívat na dopravu, a to přesně 3 minuty po 9:30. Tak jak to vypadá aktuálně na silnicích, za chvilku vám povím, ale nejdříve je třeba říci, kde pak nám nejezdí vlaky. Na trase Plzeň, Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, tam se to týká osobních vlaků, rychlíky tam normálně projedou. Strakonice, Blatná, Klatovy, Přeštěce nebo Vsetín, Půchop, tahle ta výluka vytrvá až do konce roku. No a co tedy ty silnice, jak to tam v tuto chvíli vypadá? Povím vám, v tuto chvíli D11 exit 84 na D35 ve směru na Hradec Králové, tak tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, stala se tam totiž dopravní nehoda. Bouralo se také v Havlíčkově Brodě v ulici Husova a také máme komplikaci na Praze 22, je to ulice Přátelství, je to Úříněves, je to těsně před tím kruhovým objezdem a stalo se to ve směru do centra, takže ta situace, pakliže jedete z Říčan, je tam určitě mimořádná. Klidně nám dejte vědět, pakliže nás v této koloně posloucháte. Za chviličku Brontosauři, dáme se jejich stánky, anebo Roberta Křesťana.

Ahoj kamarádi, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Susana. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
1: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
0: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
1: Zuzano.
0: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
2: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Rádio.
2: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Country.

jsem pevný jako zvon, jako bys cítila

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Country Radio se v 9 hodin a 47 minut můžete podívat na to, jak staré jízdní kolo máte. Jo? A když se na to podíváte a řeknete si, jo, tady je ještě vytištěný rok, z jakého, kdy jsem si ho kupoval, nebo jste si tam třeba vyrili ten rok, abyste to nezapomněli, protože jste si říkali, takovýhle kolo, to vydrží lecos. Jo? To já si tam napíšu, kdy jsem si ho koupil a teďka koukáte a kurňo, to už je 30 let, co ho mám. Tak nám dejte vědět, jak staré jízdní kolo doma máte.
2: A dal nám vědět ku příkladu Jiří. Ke svým 50. narozeninám jsem dostal já, zapřísáhlý turista, kolo Autor. Tehdy novinka s oválnými trubkami rámu. V 60. jsem se rozhodl, že se mi už nevyplatí koupit nové. Dnes mám 82 roků, pořád ho vlastním. Něco je samozřejmě vyměněné, ale poctivých 25 000 kilometrů má najeto. Spartu asi 20 lidí jsme jezdili každý rok na týden po vlastech českých, později do Rakouska. Teď se mi už fakt nevyplatí koupit kolo nové.
1: Wendy napsala, a to je pěkné, jako, že má nové asi 12 let, ale manžel, že prý má raritu. Když mu v roce 1986 bylo 6 let, tak jeho matka využila špatné situaci na trhu a přímo ve fabrice v Chebu vyměnila 10 kilo tehdy nesehnatelné čočky za úplně novou esku. Pozor.
2: Ano.
1: A na té esce ten manžel jezdí dodnes úplně běžně.
2: Si no,
1: vem, že má skoro 50 let staré kolo a pořád na něm jezdí.
2: Tak vidíš to, účel světí prostředky a ne vždycky může znamenat to, že když máme nové kolo, že je lepší než to, na kterém jsme vyrostli. Ku příkladu to záleží i na vztahu.
1: Ale jako kolo za čočku, to je podle mě super. 10 kilo čočky, prostě máte esku, to dneska už by asi nevyšlo, ale dneska kolik stojí čočka? 20 korun kilo?
2: No, vůbec netuším. Tak ozvěte se nám, máme pro vás nějaké náhradní díly na vaše kolo.
1: Na vaše letité kolo, ale ano, když pořád jezdí a je výborný, tak je to samozřejmě skvělý. Tady už je Marty Stewart, dáme si jeho písničku Tempted.
2: Tak se vám dobře poslouchá, přeji Kačka a Vláďa.
1: Hezké dopoledne.

každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem te samý a oči měli prázdný jak studny kamen.

Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty,

to byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty,

0: začneme časem.
1: 9 hodin, 56 minut. Za chviličku tu budeme mít dnešní, tedy středeční dopoledne. To už je tu pro vás připraven náš drahý kolega Milan Schmidt.
2: Bude pro vás mít řadu soutěží, a to i o vstupenky na Country Fontánu. Tak dobře poslouchejte, až uslyšíte takový speciální zvuk, mějte uši na šťopkách a hned volejte 210-323-333. Těch příležitostí během dnešního dne bude ještě celá řada. Tak držíme palce.
1: No a my se na vás těšíme zase zítra úderem 6.
3: Country počasí.
4: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma manželství, protože loni bylo sepsáno historicky nejvíc předmanželských smluv, a to skoro dvakrát víc než před 10 lety. Do svatebních síní a kostelů totiž dorazili lidé narození na přelomu milénia. Říká se jim generace Z. A kromě jiného je charakterizuje zodpovědný přístup k životu. V předmanželských smlouvách se nejčastěji řeší, co bude a nebude součástí společného jmění, jakým způsobem se budou pojímat dluhy, jak se ochrání majetek jednoho z manželů v případě podnikání druhého. Ale stanovují se také pravidla pro příjmy, investice nebo nakládání s nemovitostmi. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé. V České republice užívá nikotinové výrobky více než každý pátý 15-letý. Často v domnění, že e-cigarety jsou bezpečné, což není pravda. Kdo má rád křídla a vrtule, tak nesmí chybět v Mladé Boleslavi.
2: Už v sobotu 13. června bude svět vyznavačů letectví upírat zraky do Mladé Boleslavi. Ze skromného dobového leteckého dne se postupem let vyklubala prestižní Historical Air Show, spojující stroje, originály i repliky prostě veterány několika válek i mimo Evropu. Současnými hrdiny budou i akrobaté Martin Šonka a Jan Sobotka. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Úředníci vyrazili do terénu na kontroly a jak to dopadlo, to ví Luděk Savna Urbánek.
3: Hygiena měla plné ruce práce. Přes 200 kg masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy minulý týden v brněnské tržnici Vinamo v Olomoucké ulici. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodů pokuta až 50 milionů korun. Luděk Savna Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. Aukční síň uvedla, že se bude dražit dres s číslem 10, ve kterém brazilský útočník odehrál finále mistrovství světa v roce 1958. A ještě dodám, že aukce bude probíhat od 29. června do 16. července. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

aby pak slaný vítr jeho tělo smetl. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Přátelé, já vám přeji krásné středeční dopoledne. Po 10. hodině hráli nám Pacific a Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, což se mi náramně hodí do krámu, protože právě tahle ta dvojice se objeví dnes na parníku Country Rádia v 17 hodin. A pokud se nepletu, tak tam jsou ještě nějaké volné vstupenky, takže jestli vás tahle kombinace matky a dcery bere, no tak se k nám připojte. Koukněte na naše stránky, objednejte ještě vstupenky a poplujte dnes po 17. hodině s námi. Jinak je před námi ovšem také pozvánka na jeden festival. Festival velmi tradiční, velmi hezký a už se velmi rychle blíží a taky je velmi, velmi daleko, tedy z mého pohledu. Ale pokud bydlíte někde ve Frýdku Místku anebo v okolí, tak je pro vás naopak festival muzikantské žně velmi blízko, tak se nechte pozvat za chvíli v kukátku Country Rádia. Z muziky Petr Kocman, Lucka Vondráčková, Jeleni, Marty Robbins anebo Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, Vabě Rivola a Pavel Bobek jako Desperáti. Tady je máte.

0: Radkem Country Rádia.
1: Teď vás, milí posluchači, pozvu na velmi tradiční akci do Frýdku Místku. Na telefonu je Magda Toflová, kterou tímto zdravím. Dobrý den.
2: Já vás zdravím taky, dobrý den.
1: Tak Magdo, ta akce, na kterou budeme zvát, je opravdu už velmi tradiční, tak povídejte, kam přímo můžeme vyrazit.
2: Já bych vás i posluchače chtěla srdečně pozvat na letošních 27. akci muzikantských dní, která se bude konat 5. a 6. června 2026, vždycky od 16.30. A bude to v Sokolíku ve Frýdku Místku. Pravděpodobně spousta z vás už zná, kdo nezná, tak zjistí. A v pátek se určitě můžete těšit na Roberta Křesťana a druhou trávu a na místního písničkáře Nareho Součka nebo na Newbridge.
1: Ano.
2: V sobotu za náma zavítají Rangers plavci a folk team, neskutečná srdcovka. Já osobně se hrozně těším na Vojtušku Parka s Honzou Kavkou.
1: Ano.
2: Čekají vás 2 dny skvělé muziky, jak folku, country i něco trošičku jiného. Mm-hmm. A večer vás určitě srdečně zvu na country bal, kde se můžete zatančit. A samozřejmě to zakončíme jako každý rok tradičně posazením u taboráku, kde budeme hrát a zpívat až do rána.
1: Jasně, muzikantské žně, tak to je velmi

0: Souček, Newbridge třeba. A v sobotu Rangers Plavci, Folk Team, Vojta Šňupárek, druhá náhoda, Drops.
1: Děkujeme za pozvánku, ať vám vyjde počasí. Když jsem tam byl naposledy já, tak jsme zmokli, úplně promokli strašlivě. Tak doufejme, že tentokrát to bude lepší. Přeji vám, ať přijde hodně lidí a ať se prostě muzikantským žním daří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá na kolejích, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Nejprve koleje a polodenní výluky. Nýrsko, Klatovy, Kopřivnice, Veřovice, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Náchod, Václavice a Starkoč, Valme z Hostašovice a Jaroměřice nad Rokytnou, Okřížky. To jsou polodenní výluky, se kterými je potřeba počítat. No a pak tu máme další problémy na dálnicích, takže D11, 53 a půl kilometr ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě. Osobní auto trefilo svodidla. Tam se připravte tedy na zdržení. Na D1 na 354. a půl kilometru ve směru na Brno je odstavený nákladák a na vozovce leží blatník. Tak objíždějte opatrně, dávejte pozor. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla. No a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude Labská přehrada ve Špindlerově mlýně. Při jižním okraji Špindlerova mlýna nemůžete přehlédnout elegantní přehradu na horním toku Labe. Jedná se o první přehradu na řece Laby. Byla vybudovaná jako ochrana před ničivými povodněmi a již od roku 1916 zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Obloukovitá přehradní hráz je ve výšce 820 metrů nad mořem. Celkový objem nádrže je více než 3 miliony kubíků. Délka hráze přesahuje 153 metrů. Její šířka je přes 6 metrů a výška necelých 42 metrů. Budování přehrady začalo roku 1910 a celkové náklady se tehdy vyšplhaly na 3,5 milionu rakouských korun. Při napouštění přehrady však docházelo k tomu, že voda prosakovala a průsaky se postupně zvětšovaly. Opravy se přehrada dočkala až v letech 1966 až 1986, kdy byla provedena injektáž a řada dalších úkonů. Pod přehradní hrází je ještě umístěna první vodní elektrárna na Labi. Do provozu byla uvedena v roce 1994. Pro operativní předpověď vývoje přítoku je od roku 1999 zřízeno 6 automatických srážkoměrných a teploměrných stanic s automatickým přenosem údajů do řídícího systému vodního díla a na vodohospodářský dispečing povodí Labe. Z centra Špindlerova mlýna se k přehradě dostanete asi tak za hodinku. Vede k ní krásná lesní cesta po zeleném turistickém značení v délce asi 2 kilometrů. Zpět do města se můžete vrátit autobusem. Zastávka se od přehrady nachází asi tak 300 metrů. V létě je tam možnost koupání, avšak bez jakéhokoliv zázemí. Buďte také připraveni na hodně studenou horskou vodu. Sportovní rybolov povoluje lesní správa Špindlerův mlýn. Pod přehradou se občas konají závody ve slalomu, sjezdu a raftingu. Další informace o Labské přehradě ve Špindlerově mlýně najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: won't back down.
1: Country počasí.
2: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jišová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15:00 u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15:00 u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hanna Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidného.

do New Yorku, babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správnej Čech.

všechny ty zácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Hodina 11 minut dozněla písnička, která je v poměru proti těm, které tady třeba hrajeme ty starší, tak ještě stále nová, ale i tak už je z roku 2020. Má jí na svědomí Kateřina Marie Tichá, jmenuje se Příteli a je to vlastně jedna z mála písní, které od této skvělé zpěvačky hrajeme, ale ona má více folkových písní a si myslím, že se k ním ještě dostaneme, takže se budu těšit, že si třeba představíme nějakou další, kdo ví, třeba i v pořadu Album týdne, ale to zatím opravdu jenom předjímám. Ovšem, co vám mohu říci už teď úplně klidně, tak Album týdne je připraveno na tuto neděli, konkrétně na 7. A musím říct, že to je zase další novinka, protože kapela Folk Team brněnská, rock folková nebo folk rocková kapela, natočila po 14 letech nové album a právě tohle to si představíme. Tak to je pro vás taková pozvánka na to, co můžete slyšet v Albu týdne v neděli. No a teď, co můžete slyšet v této hodině, čeká vás zase pozvánka na pěkný festival, který si dáme za chviličku, a čeká nás také pravděpodobně soutěž o vstupenky na koncerty u Jezu a čeká nás určitě Věra Martinová, Radek Tomášek, Nové struny a nebo Petr Spálený, který už pomalu, ale jistě začíná v tuto chvíli zpívat. Že to je písnička Lady, to poznáte podle prvních tónů, tak já vám do toho nebudu příliš mluvit, ať si to můžete vychutnat co nejvíce.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Když jsem vás minulý týden zval na blížovskou skorochodku, tak jsem Lence Štermanové sliboval, že se brzo ozvu a věděl jsem, že budu volat, protože se chystá další festival, tentokrát s krásným podtextem, takže Lenko, ahoj i dnes.
2: Ahoj, Milane, moc zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: No a povídej, co to je za festival? My už jsme na něj zvali loni a já rád připomínám, že se znovu chystá další ročník.
2: Děkuju moc. Jedná se o Baldovskou pásku a je to festival, který už letos bude mít 15. výročí. A my celou dobu ho věnujeme dětem z dětského domova v Hořovském Dně. To znamená, že vstupné, které je tam 100 koruna, se komplet to vstupní potom věnuje tomu dětskému domovu. Začíná ten program ve 4 hodiny odpoledne. Je to na Baldovském návrší, což je kousíček od Domažlic. A letos se návštěvníci můžou těšit na kapely Strohet, na Michala Vilího Sedláčka, na Půl Rebel a na Třískáč. A samozřejmě vystoupí i ty děti z dětského domova, což je vždycky velmi, ale velmi dojemný okamžik. Ty oni se mnou zpívají písničku a tak ty návštěvníci vlastně vidí tváří tvář ty děti, kterým potom ty penízky poputujou.
1: Jasně. Neřekli jsme úplně ještě, kdy to je a přesně kde?
2: Tak, 6. června 2026 na Baldovském návrší u Domažlic.
1: A v kolik hodin se začíná?
2: Začíná se v 16 hodin a produkce končí někdy okolo 23 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku, držíme palce, ať výtěžek, který věnujete pravidelně dětskému domovu v Horšovském Týně, je co nejvyšší, ať to stojí za to, ať je návštěva pěkná a hlavně, ať se všichni hezky pobavíte. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju moc, zdravím všechny posluchače Country Rádia. Děkuju, Milane, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 11. a 12. hodinou jsou tady. Pojďme se podívat na nějaké problémy na kolejích. Tak například vidím tady náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Kolín, Velim a v obráceném směru, plus nějaké odklony vlaků mezi stanicemi Poříčany, Kolín a nějaké odřeknutí vlaků v úseku Praha hlavní nádraží Kolín. Je tam porucha trakčního vedení. Bude se to řešit během dnešního dne zhruba do 15. hodiny, takže v úseku Kolín, Velim počítejte s těmito problémy. Mám pro vás zprávy i z dálnic. D4 ve směru na Písek 58,5 km hlásí havarované vozidlo. Mám tady zprávu i z D0 z Pražského okruhu na 19. km ve směru k D1 jsou v sobě nákladák a osobní auto. Na D0 na 19,5 km ve směru k D1, což mi připadá, že je těsně vedle, v podstatě o pár metrů dál stojí osobní a nákladní auto na blikačkách, ale to by mohlo souviset s tou havárií, ale pro jistotu dávejte pozor, prostě kolem 19. až 20. kilometru Pražského okruhu směrem k D1. Pozor také na D11, a to na 53,5 km ve směru na Prahu, i tam došlo k havárii osobního auta do svodidel. Počítejte se zdržením, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Radio.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
1: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Jak jsem sliboval, i v této hodině mám pro vás dvě vstupenky na koncerty u Jezu a neb na charitativní akci, kterou můžete navštívit v sobotu 13. června od 15 hodin u rybníku Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. No a tam vystoupí takové soubory jako Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samsona, jeho parta, Lenka Slabá a Triola. A vstupné od návštěvníků festivalu bude zase v plné výši věnováno pro jeden nadační fond. Tak a já teď budu brát telefon a položím otázku a může někdo z vás získat dvě vstupenky na tenhle ten skvělý den. Takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Halo. No, dobrý den, tady Mildo z Vysočiny.
0: Dobrý den, Mildo z Vysočiny, já vás srdečně zdravím a mám tady soutěžní otázku pro vás. Říkal jsem, ano, že vstupné od návštěvníků je věnováno na nějakou pěknou věc. Můžete říct jakou, anebo chcete tři možnosti?
1: No, mám takový tuky, že to je na nějakou onkologii do Brna nebo něco takového.
0: No, to mi úplně stačí. Ano, je to tak, je to nadační fond dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Je vidět, že jste informován a že si pamatujete velmi správně, tleskám. A právě si ty dvě vstupenky zasloužíte. Takže já vám gratuluju a v sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle si užijte Epidemii, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho partu, Lenku Slabou a Triolu. Jo?
1: Moc krát děkuju.
0: Není vůbec zač, vydržte na telefonu, napíšu si adresu a je to celé.
1: Děkuju.
0: Není zač. Tak přátelé, to byla soutěž o vstupenky na tenhle ten mimořádně krásný a také tradiční koncert, který je krásný nejen náplní a obsahem hudby, ale také svým posláním, takže pokud byste chtěli vyrazit, máte možnost i vy a přispět dobré věci, tedy nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno v sobotu 13. června 15 hodin. Šlapanky, nebo údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné, tak můžete tam být u toho a budeme rádi samozřejmě, když dorazíte. My si dáme ještě jednu písničku a pak nás čeká polední menu, ale k tomu se ještě dostaneme.

0: Tak dozněla, dospívala asonance strašlivý příběh Lord Gordon a než si dáme další zprávy Country Rádia, předpověď počasí a polední meny, tak je tady pozvánka na čtvrteční ranní vysílání. Takže pokud stáváte ráno v 6, měli byste vědět, co vás čeká.
1: Krásný den, přátelé. Už v zítřejším vysílání si budeme povídat o úžasném sýru, který je velmi podobný české nivě, ale je to ten originál a chutná prostě tak trošku líp. Proč si o něm budeme povídat? Zítra slaví výročí a nejen tak ledajaké. Tak se těšíme, že vám o Rockforu povíme víc mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Hezký den přeje Kačka s Láďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už čekáme srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 15 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud někam pojedete, tak buďte na sebe opatrní, protože poslední květnový víkend se na českých silnicích staly desítky nehod i motorkářů. Jejich sezona se už naplno rozběhla a počty úmrtí i vážných zranění jsou proti loňsku dvojnásobné. Motorkářů v Česku rychle přibývá. Letos bylo na začátku motorkářské sezony zaregistrováno nejvíce nových motorek. Jen za duben jich bylo 4306. Po celém světě přibývá lidí s cukrovkou, a to hlavně kvůli obezitě. Lékaři se proto zaměřili na vývoj nových převratných léků. Několik lékařských týmů je jen krůček od schválení tablet, které by se klasicky polikaly. A tak by inzulín v injekci nebo v pumpách už brzy mohl být minulostí. Na Jahody do Vraňan se vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Typická vůně, chuť a zážitek pro celou rodinu. Na farmě Vraňany podél Hořínského Vltavského kanálu na Mělnicku, která patří k průkopníkům a domácí špičce v pěstování tohoto ovoce, odstartovala sezóna samosběru jahod. Brány polí se pro veřejnost otevírají každý den, aby lidé mohli sami sklidit plody dozrálé na přímém slunci. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: U Vyškova vzniká nová odpočívka pro osobáky i kamiony.
3: Modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov poslouží řidičům u D1 již na konci letních prázdnin. Minulý týden to oznámili státní silničáři, kteří zde aktuálně budují terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleným stáním pro osobní i nákladní auta. Součástí prostoru bude také dětské hřiště, venkovní posilovna a nové sociální zařízení i sprchy. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Základní část extraligy zakončí 52. kolo v pátek 5. března. V pondělí 8. března poté odstartuje předkolo play-off. První utkání finálové série je na programu v neděli 18. dubna a nový mistr bude znám nejpozději v pátek 30. dubna. Tolik z hokeje, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
4: Medicine man.

Doufám, že vás country hladí přesně tak, jak to zpíval Mirek Hofman. No a před námi je trojice písní, která někoho pohladí ještě více, protože ho čeká zase pěkná cena. Tou cenou je poslední voucher, který mám před sebou. Když říkám poslední, tak myslím pro tuto chvíli a je to voucher na sledování streamovací služby Prima Plus Premium na 12 měsíců. Vy ho můžete získat, vy ho můžete mít, pokud správně odpovíte na to, co ukrývají dohromady tři písničky, které budou zpívat František Nedvěd, kapela Teskar a Vítek Tučný. No a kdo to odpoví správně, tak ten získá tedy tento voucher a bude tak moci sledovat kromě jiných zajímavých a hezkých pořadů, i třeba kriminálku Inspekce, na kterou vás vlastně zveme v průběhu celé této soutěže, kde hlavním hrdinou je Adam Wolf a hraje ho Vojtěch Dyk. No a Vojta Dyk říká, proč by se diváci měli na Inspekci dívat? No protože všímám si, jak většina krimiseriálů točí v takovém tom akčním stylu, kdy je prvních 15 minut našlapaných a pak je půl hodinka, kdy si můžete dát kafe. A pak těch posledních 5 minut vás zase naladí na příští díl. No tak tady nebude ta půl hodinka na kafe, je dobré u toho zůstat. Tak to je výzva, si myslím, a to je tedy to, jak vidí hlavní představitel nebo představitel hlavního hrdiny Adama Wolfa Vojta Dyk právě seriál Inspekce, který možná už sledujete, anebo pokud nemůžete, tak sledovat budete moci ve chvíli, kdy vyhrajete ten voucher, o kterém je řeč. Tak a teď už písničky, které vás k tomu mohou dovést. Příjemný poslech a hodně štěstí.

a v tichosti to brál, že se čas naplnil, tak táhnul jsem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády hladí noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

0: No, krásná písnička, když se čas naplnil, Vítek Tučný, a byla to poslední písnička z těch soutěžních, takže v tuto chvíli můžete zase volat na číslo 210-323-333 a zkusit svoje štěstí, no co štěstí, prostě odpovědět a získat cenu, kterou jsme na dnešní den nabídli, tedy voucher na sledování Prima Plus Premium. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo. Tak někdo, no ano, halo, dobrý den, ano. Dobrý den. Už jsem se bál, že se mnou nechcete Alena mluvit, Alenko, dobrý den. Tak povídejte, tak co jste tam objevila, schválně, jestli to dneska dáme, no, co?
1: Já myslím, že tam byl čas.
0: To tam byl, ale není to to, co hledáme.
1: No ale bylo to taky, bylo tam vstávání, sny, takže všechno ohledně spaní.
0: Ale není to, není to. Jako je to tak, jak říkám vždycky, ano, tohle to tam bylo, ale není to to, co hledáme, protože ten náš hudební dramaturg v tom vždycky hledá něco jako tak, jak, aby to nebylo úplně na první dobrou. No, a tentokrát to tam schoval trošičku jinam. Nedá se nic dělat. Mějte se krásně, brzy naslyšenou.
1: Taky pěkný den, nashledanou.
0: Tak, není to čas, není to vstávání, není to spaní, je to něco trošičku jiného. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ahoj, tady je Maruška.
0: Ahoj Maruško, zdravím. Tak co jsi tam objevila ty?
2: Já si myslím, že jsou to hračky.
0: Ano, velmi správně, jsou to hračky, pleskám, je to tak. Byly tam schovány hračky v tom všelijaké a pro tebe to znamená, že získáváš ten voucher, takže já se tě rád ptám, tak jako každého, co ty a sledování a detektivek a speciálních reality show a tak dále, je to tvoje káva?
2: Určitě.
0: Jo, takže výborně.
2: A detektivku sledujeme, ale bohužel nám vyprší. Jo, Prima Plus.
0: Takže to teď bude moci krásně navázat, protože voucher je tvůj. Tak mi vydrž chviličku na telefonu, já si napíšu všechno potřebné, ano?
2: Ano, děkuju.
0: Není vůbec zač. No přátelé, a my jsme skončili naše soutěže.

včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od něj.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: zazněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Country Radio, konkrétně polední menu, dnes je 3. června a pokud nemáte čas se ani podívat do kalendáře, nevadí, od toho jsme tady, koukáme za vás a vidíme, že svátek má Tamara, tak tedy zvyšte pozornost, jestli nějakou Tamaru znáte, protože gratulace je na místě. My posíláme hezkou písničku.
2: Polední menu Country Radio. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

brečela, když slípky nám posil mor. A víš, co jsem jí řekl? Milá May, vždyť dokud ještě žijem, je všechno okej. Okay.

matka moje měla dělík v bradě až asi téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

právě jde cestou, aby potkávala lidi. Když je potká, tak musí zasnít.

Mám pro vás pravidelnou pozvánku na nějaký ten pořad Country Rádia. Dnes je středa, tak je to jasné, bude to o americké country od 19. hodiny Country Time, tedy pořad, který pro vás připravuje Miloš Keller. A já k tomu připojím ještě jednu pozvánku, a sice rád vás zvu na pátek, 5. června, na 11. hodinu na dopolední kávu, protože pokud jste z Tachovska, tak budete znát kapelu Vabivod a právě ta přijde na dopolední kávu. Ale pokud kapelu neznáte, nevadí, mají nové album, my si z něj něco poslechneme, trošku ho zdrbneme to album a mělo by to být skvělé, protože doporučení mi dal právě na toto album Jarda Samson Lang. No a ten, uznejte, by se v muzice měl vyznat. Tak poslouchejte v pátek od 11 hodin dopolední kávu.

0: poledního menu je to úplně všechno. Před námi předpověď počasí, která nás zajímá, zejména nás, kteří vyrážíme na Parník Country Rádia dnes. Hostem je tam Pavlína Jíšová a Bohadlo Trio a já mám takové tušení, že má sprchnout, ale to nevadí, máme se kam schovat. Zábava jistě bude vydatná. No hned potom nás čekají další zprávy Country Rádia a pak další muzika, kterou zajistí KTO a třeba nové struny. Takže to má k sobě poměrně blízko. Kdo má rád trempírnu, přijde si na své.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území dešť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy dešť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Triradio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma manželství, protože loni bylo sepsáno historicky nejvíc předmanželských smluv, a to skoro dvakrát víc než před 10 lety. Do svatebních síní a kostelů totiž dorazili lidé narození na přelomu milénia. Říká se jim generace Z. A kromě jiného je charakterizuje zodpovědný přístup k životu. V předmanželských smlouvách se nejčastěji řeší, co bude a nebude součástí společného jmění, jakým způsobem se budou pojímat dluhy, jak se ochrání majetek jednoho z manželů v případě podnikání druhého. Ale stanovují se také pravidla pro příjmy, investice nebo nakládání s nemovitostmi. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé. V České republice užívá nikotinové výrobky více než každý pátý 15-letý. Často v domnění, že e-cigarety jsou bezpečné, což není pravda. Kdo má rád křídla a vrtule, tak nesmí chybět v Mladé Boleslavi.
2: Už v sobotu 13. června bude svět vyznavačů letectví upírat zraky do Mladé Boleslavi. Ze skromného dobového leteckého dne se postupem let vyklubala prestižní historical air show, spojující stroje, originály i repliky prostě veterány několika válek i mimo Evropu. Současnými hrdiny budou i akrobaté Martin Šonka a Jan Sobotka. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Úředníci vyrazili do terénu na kontroly a jak to dopadlo, to ví Luděk Savna Urbánek.
3: Hygiena měla plné ruce práce. Přes 200 kg masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy minulý týden v brněnské tržnici Vinamo v Olomoucké ulici. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodů pokuta až 50 milionů korun. Luděk Savna Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. Aukční síň uvedla, že se bude dražit dres s číslem 10, ve kterém brazilský útočník odehrál finále mistrovství světa v roce 1958. A ještě dodám, že aukce bude probíhat od 29. června do 16. července. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

Málem bych zapomněl, přátelé, už je po 13. hodině, jak jsem slíbil KTO a nové struny dospívaly, ale nepopřál jsem dobrou chuť těm, kteří ještě obědvají, a to dělám každý den, tak to napravuji. Opravdu dobrou chuť, pokud jste protáhli oběd, a co nás čeká dál, no nezapomeňte, že může zaznít výherní signál na fontánu a taky pro vás máme nějakou tu muziku. Tomáš Linka, Žalmana Spol a nebo třeba Václav Neckář. Dobrý den.

0: No, krásná písnička Žalmana a spolu dozněla. Jediné, co mě vyrušilo v jejím poslechu, tak bylo zvonění telefonu, takže ho beru a ptám se, dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady, halo, slyšíme se?
0: Ano, slyším.
1: Jirka ze Slavého.
0: Tak Jirko, zdravím. A teď mě zajímá jedna věc, kam to bude a proč?
1: No, v případě, že to budou lístky na fontánu a ano. Já jsem zaslyšel ten úžasný signál, takže jsem tu byl teda první, jak jsem zjistil, hurá.
0: Ano.
1: A Praha, protože to mám ze Slaného nejblíž.
0: Dobře, tak jo, do Prahy. Je tam nějaký konkrétní favorit, na kterého se tam těšíš nebo těšíte?
1: Já se těším na všechny, trošičku mě mrzí, že tam nebude Roman Horký.
0: Jasně, no. Tak.
1: Ale opravdu se těším úplně na všechny.
0: Roman je bohužel nemocný, takže to neklaplo, ale já myslím, že Míša Lech z Sopáky bude hodnotná náhrada, takže těším se na ně taky moc. Každopádně poprosím, Mirko, vydržte ještě chviličku na telefonu, já si doplním, co potřebuji a to je celé, ano?
1: Moc krát děkuju.
0: Není vůbec zač. A my, přátelé, pokračujeme, poslouchejte výherní signály, protože vám mohou otevřít cestu na fontánu kamkoliv, do Prahy, do Brna nebo do Ostravy, je to jenom a jenom na vašem výběru.
2: Country Radio, nejvíc country a české muziky. Country Radio.
3: Ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června. A budu tam já, moje kapela Přímá linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na koleje, pojďme se podívat také na dálnice, ať vidíme, co se kde děje. Pro všechny, kdo cestují po trati 060 Poříčany-Nymburk, tak v úseku Nymburk hlavní nádraží Poříčany se řeší nějaké ty nepravidelnosti v dopravě. Vlaky regionální dopravy budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Poříčany-Nymburk a zpět. Tak s tím prosím počítejte. Navíc některé zastávky, které jsou, tak nebudou obslouženy, takže respektive budou jinde, na jiném místě, tak sledujte pokyny dopravce, ať nám nezabloudíte. Koukám pro vás také ještě i na dálnice a vidím, že teď po 13. hodině nepřiskakují žádné další problémy, což je výborná zpráva, ale to neznamená, že ty stávající by nám nestačily. Tak například porouchané vozidlo na D1 na 62,5 km ve směru na Brno je stále aktuální, je tam porouchaný nákladák. Stejně tak je stále aktuální to, že mezi 185. a 196. km ve směru na Ostravu se tvoří kolona vozidel. Počítejte s hustým, silným provozem. Pohled padá i na dálnici D5, kde bývá podobná situace na posledních kilometrech a ani dnešní den nebude výjimkou. Kolona vozidel už je od 9. kilometru, zhruba tedy od Loděnice ve směru na Prahu. Počítejte s dlouhým zdržením, zejména pokud patříte mezi šoféry nákladňáků. Na D5 si ještě také pozor na 33. kilometru ve směru na Plzeň, tedy v obráceném směru. Tam stojí odstavená dodávka pro poruchu. Objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

Ahoj kamarádi, tady je zde Návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
1: Když Floridu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
2: Zas to zrádný
0: banjo. Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Právě dozněla písnička Racek v podání Tondy Jocha, což je jednak jeden z účastníků talentu Country Rádia, ale také je to host na parníku Country Rádia na zítřejší den, ale má vyprodáno, takže tam už vás zvát nebudu, ale pozvu vás na koncerty, které ještě v červnu můžete navštívit. A sice už dnes pluji s Pavlínou Jíšovou a kapelou Bohadlo Trio, což vlastně je Adéla a její manžel Olda, kteří doprovodí Pavlínu Jíšovou. A tam si myslím, že nějaký lístek ještě je, tak jestli se k nám chcete přidat dnes, tak můžete, vyplouváme v 17 hodin. Jinak ve středu 10., to znamená přesně za týden, Honza a Jindřiška Brožovi, zástupci devítky a krásná folková jemná muzika, nechybí vtip a vyprávění a poezie, to všechno můžete také prožít, protože i tam se dají ještě koupit nějaké lístky. A pak ve středu 24., v 17 hodin popluje Jindra Kejak, známý písničkář, veselý chlapík, pořádný chlapík, tak jestli máte rádi jeho muziku, můžete se také k nám přidat. I tam jsou ještě nějaké lístky. No a výhled na červenec je takový, že ještě nějaký ten lístek by měl být na úterý 7. července, kde bude Míša a Bert Leichtovi. No a když jsme u Míši Leichta, tak si pojďme dát copáky a stopy kol.

0: Před malou chvílí jsem vás pozval na parník, ale to neznamená, že není kam vyrazit na jiné místo, to rozhodně ano. A Tomáš Adamec v kulturním servisu určitě ví, co se kde děje, takže poslouchejte pozorně a vybírejte si. Předtím ještě předpověď počasí, která je zase důležitá pro nás, kteří dnes míříme na parník, protože jak tak vypadá obloha trošičku zataženě, tak určitou obavu mám, že trošku sprchne, ale... Není to problém, loď je velká a máme se kam schovat, možná koncert bude probíhat dokonce přímo v uzavřené restauraci a na horní palubu se jenom budeme podívat na to, jak to vypadá s přírodou, jestli jaro udeřilo naplno, jestli už je všechno krásně zelené a rozkvetlé a jestli rybářům berou či nikoli. Těším se na to, za chvíli vyrážím, ale teď pojďme tedy s Tomášem Adamcem na to trošku zkontrolovat, co nám nebe připravilo.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území déšť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček Olomoucký kraj 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokreci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Další hodinu v Country rádiu otevřeli Michal Tučný a Jarda Samson Lang. Následují Gentlemani a písnička Margaret, tedy jedna z těch písní, o kterých teď často hovořím, a také kapela, o které teď často hovořím. Jejich album jsme představili nedávno jako album týdne a právě o toto album budeme také od zítřejšího dne soutěžit v poledním menu. Vy si poslechněte tedy, jak kapela zní za chviličku. Kromě toho uslyšíte třeba také ještě Alabamu nebo Janu PS jako vítěze talentu Country rádia. Dáme si i zahraniční muziku, třeba Creedence, no a máme tady také pozvánku na pěkné koncerty, a to přímo od skupiny Pacific, nenechte si ujít. Nebude chybět ani tulácká stezka, a to bych řekl, že je takový celkový výhled na tu hodinku, kterou máme teď před sebou, takže příjemný poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady kukátková pozvánka za skvělou muzikou a protože je na telefonu Martina Nová, tak vy už dobře víte, že to bude pozvánka na Pacifik a když je to Pacifik, tak předpokládám, že půjde o další potlach, ale nevím, necháme se překvapit. Ahoj Marti.
2: Ahoj Milane.
1: Tak co?
2: No, prosím tě, jde o potlach, ale zároveň jde ještě o jeden festival, který se koná 19. a 20. června.
1: Ano.
2: Jmenuje se to Borofest a je to v Železnici u Jičína.
1: Ano.
2: A my právě jsme tam pozvaní jako nově, nevím, co to bude za festival, ale vypadá to moc hezky, takže ano. Se moc těšíme. A samozřejmě taky ještě bych chtěla pozvat na Malostranskou besedu, která teda bude 24. června. A budeme tam mít jako hosta kapelu Lístek, která vlastně v poslední době se moc nikde na scénách neobjevuje, takže jsme moc rádi, že se podvolili nám hostovat.
1: No tak to jsou skvělý pozvánky, já to vím postupně, když se vrátím k tomu Borofestu, tak já shodou okolností o tom něco vím, protože jsem to hodně sledoval, jak to vlastně vzniká, ten program tam, a ono kromě vás jsou tam i další ještě zajímavý kapely, například v ten pátek právě je tam Amazonka Trio, Rekonvalescence, Volupsie a Štreka a potom v sobotu jsou to Darebáci, Sichravo, takže Rivolovky, Vabidaněk Tribute, Vy, Pacifik, ale taky Poutníci, Brontosauri Revival a Nový struny, takže jako festival skvěle obsazený. Když říkáš, že nevíš úplně do čeho jdete, tak to neví nikdo, protože ten festival je jako relativně nový vlastně, jo? Ale myslím si, že bude mít úspěch, protože míst, kde se setkávat u skvělé muziky není nikdy dost. Takže
2: no,
1: Pacifik, pokud se nepletu, je tam tedy v sobotu 20. asi od 17 hodin. No a co se týče tedy potlachu v Malostranské, no tak to nepotřebuje komentář, tam jste vlastně jako na domácí scéně v podstatě, no a Lístek všichni od nás znají, a tak nám jenom ještě jednou zopakují, kdy, jaký je to datum?
2: Prosím tě, je to 24. června a je to od 8 hodin od 20 teda.
1: Paráda. Tak jo.
2: A moc se těšíme.
1: Tak díky za pozvánku, my se taky těšíme, že vás brzo uvidíme, konec konců my se určitě uvidíme i na parníku Country Rádia, který, i když to tak nevypadá, tak v podstatě už se taky zase blíží společně s Pacifikem. Tak jo.
2: Nějak to utíká.
1: Jo, je to tak. Ať se tak daří, zdravím všechny s Pacifikem, měj se krásně.
2: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si připomenout polodenní výluky Nýrsko-Klatovy, Kopřivnice, Veřovice, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Náchod, Václavice a Starkoč, Valmez, Hostašovice a Jaroměřice nad Rokytnou, Okřížky. To jsou místa, kde budete ještě do 16. hodiny přesedat na autobusy. Zaskočit na dálnicích vás mohou kolony. Jednu najdete na D1 mezi 183. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Tam se rozhodně zdržíte. A stejně tak na D5, kde je poměrně dlouhá kolona od 8. do 0. kilometru ve směru na Prahu. Týká se to samozřejmě především velkých vozidel v pravém jízdním pruhu, ale přenáší se to i do dalších pruhů, takže počítejte se zdržením také na konci D5 ve směru na Prahu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Já.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude Labská přehrada ve Špindlerově mlýně. Při jižním okraji Špindlerova mlýna nemůžete přehlédnout elegantní přehradu na horním toku Labe. Jedná se o první přehradu na řece Laby. Byla vybudovaná jako ochrana před ničivými povodněmi a již od roku 1916 zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Obloukovitá přehradní hráz je ve výšce 820 metrů nad mořem. Celkový objem nádrže je více než 3 miliony kubíků. Délka hráze přesahuje 153 metrů. Její šířka je přes 6 metrů a výška necelých 42 metrů. Budování přehrady začalo roku 1910 a celkové náklady se tehdy vyšplhaly na 3,5 milionu rakouských korun. Při napouštění přehrady však docházelo k tomu, že voda prosakovala a průsaky se postupně zvětšovaly. Opravy se přehrada dočkala až v letech 1966 až 1986, kdy byla provedena injektáž a řada dalších úkonů. Pod přehradní hrází je ještě umístěna první vodní elektrárna na Labi. Do provozu byla uvedena v roce 1994. Pro operativní předpověď vývoje přítoku je od roku 1999 zřízeno 6 automatických srážkoměrných a teploměrných stanic s automatickým přenosem údajů do řídícího systému vodního díla a na vodohospodářský dispečing povodí Labe. Z centra Špindlerova mlýna se k přehradě dostanete asi tak za hodinku. Vede k ní krásná lesní cesta po zeleném turistickém značení v délce asi 2 kilometrů. Zpět do města se můžete vrátit autobusem. Zastávka se od přehrady nachází asi tak 300 metrů. V létě je tam možnost koupání, avšak bez jakéhokoliv zázemí. Buďte také připraveni na hodně studenou horskou vodu. Sportovní rybolov povoluje lesní správa Špindlerův mlýn. Pod přehradou se občas konají závody ve slalomu, sjezdu a raftingu. Další informace o Labské přehradě ve Špindlerově mlýně najdete například na webu kudiznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Moje středeční vysílání dospělo už k 15. hodině, to znamená, že uvolním mikrofon pro Miloše Kellera. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem, vlastně i podvečer, protože on pro vás připravil Country Time. S některými z vás se asi uvidím na parníku Country Rádia, pokud máte lístky, anebo pokud si ještě pořídíte, dnes je tam Pavlína Jíšová a Bohadlo Trio a doufejme, že i hezké počasí, že nám to vyjde, že plavba bude fajn. No a jinak se těším na slyšenou zítra dopoledne v 10 hodin. Pokud budete vzhůru dříve, třeba už v 6, pak si poslechněte také to, co pro vás připravili Láďa a Kačka. A tady je pozvánka, mějte se hezky.
1: Krásný den, přátelé. Už v zítřejším vysílání si budeme povídat o úžasném sýru, který je velmi podobný české nivě, ale je to ten originál a chutná prostě tak trošku líp. Proč si o něm budeme povídat? Zítra slaví výročí a nejen tak ledajaké. Tak se těšíme, že vám o Rockforu povíme víc mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Hezký den přeje Kačka s Láďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území dešť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy dešť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou. Podařilo se usnadnit pitný režim turistů a zároveň snížit množství PET lahví, co by odpadu v horské přírodě. Na vrcholu pradědu v Jeseníkách je totiž v provozu veřejná filtrační stanice. Lidé si z ní mohou čerpat chlazenou, perlivou i neperlivou vodu do vlastních lahví. Stanice je umístěna v budově vysílače. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než loňský. S průměrnou teplotou 14,2 stupně Celsia se zařadil na čtvrté místo mezi nejteplejšími květny za posledních 10 let. Srážkově byl normální. Co přinese červen, necháme se překvapit. Dojet z Brna autobusem až k moři není žádný problém.
2: Z Brna přímým autobusem mohou vyrazit turisté na dovolenou k Jaderskému moři. Dopravce RegioJet pro letošek nabízí dvě linky do Chorvatska. Provoz první z nich začíná už dnes. O cesty k Jaderskému moři za dovolenou je podle zástupců dopravce velký zájem. Některé spoje už jsou dokonce vyprodány. Linka zastavuje v celkem 9 oblíbených přímořských destinacích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Do venkovní galerie, která vznikne v Praze, nás pozve Honza Navrátil.
3: Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií. V tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzini. Na projektu s názvem Mural Ruzině se podílí celkem 30 českých i zahraničních street artových umělců a výsledkem bude monumentální malba o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních. Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Teď jedna trenérská změna. U fotbalistů Ústí nad Labem překvapivě končí trenér Svatopluk Habanec. 56-letý kouč se s klubem nedohodl na nové smlouvě. Údajně dostal nabídku z jiného klubu, kterou se rozhodl přijmout. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia. Tuto hodinku zahájili Hobous a Lucie Vondráčková. Pokračovat ní budou Kris Kristofferson, Karel Zich, Tomáš Linka, Marianne, Kenny Rogers nebo Texmeni. V kukátku bude pozvánka na malý festiválek, ano, na notování a dopravní informace v půl. Pojďme tedy na to, dobré odpoledne a dobrý poslech. Take the ribbon from your hair.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Před prázdninami vlastně naposledy si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o notování, protože notování má červnové, poslední základní kolo, pak má prázdniny a pak už budou semifinále. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: No a pozvi naše posluchače na poslední šesté základní kolo notování.
2: Tak šesté základní kolo bude 4. června, tradičně od 19.30 v místě kulturního centra Kaštan, scéna Unijazzu. A bude vystupovat písničkář Franta K. Barták, Zbyněk Brych, písničkářka Elka, skupina Hop a Šavani a duo Stmívání. Naším milým hostem bude jedna z kapel, která se hodně zasloužila o to, že vůbec notování mohlo vzniknout, a to je skupina Sequoi.
1: Tak takové ty organizační poznámky, vstupenky, psy, děti a podobně?
2: Tak vstupné je předprodej 150 korun. Na předprodej se dostanete tak, že si kliknete na kalendář na našich stránkách.
1: www.notovani.cz
2: a pokračujeme. www.notovani.cz, ano. A na místě samém je to 170 korun. ZTP, hodné děti a milí psíci to mají zdarma.
1: Webovou adresu jsme už řekli, takže já ještě připomenu, čtvrtek 4. června, notování opět u Kaštanů, je to v Břevnově na Bělohorské, jezdí tam 22-25. A pozvala Pavlína Bublina Plchová, i za to děkuji a přeji hodně návštěvníků.
2: My děkujeme moc a budeme se na vás těšit.

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met.

vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát, zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Věnujeme se tentokrát železnici, stále ještě je přerušen provoz všech vlaků v úseku Kolín-Velim. Pokud tedy jedete z Prahy na východ, nebo se z východu vracíte do Prahy přes Kolín, počítejte s tím, že většina rychlíků expresu je odkláněna přes Nymburk. Místní linky jsou ukončeny od Prahy ve Velimi. Ve Velimi je zavedena náhradní autobusová doprava do Kolína a některé další místní regionální linky jsou rovněž nahrazeny autobusy z důvodu nižší propustnosti odklonových tras. V podstatě počítejte s tím, že některé vlaky jsou také odřeknuty z Prahy až do Kolína. Jedná se zejména o vybrané rychlíky Svitava, Slovácký expres a nebo také Vrchlice. Počítejte s tím, že po obnovení provozu se bude stav narovnávat ještě hodně dlouho do večerní hodin. Držme správě železnic palce, aby se jí to rychle podařilo opravit, a vám cestujícím přejeme velkou trpělivost.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Radio.
5: Když spustí housle, zaskejí hřou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli.

0: Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak kdo nám na vlnách countryády a hraje a zpívá? Tohle byla Lynn Anderson a nahrávka s názvem Rose Garden z roku 1970. Na Vánoce toho roku byla jedničkou v americké country hit parádě. Předtím Epidemie, Smečka a písnička z roku 2021. Teď se podíváme do historie, klasika Olympic a Želva na vlnách countryády. A potom také Folk Team a Skála. To je písnička z CD Nebudu z roku 2012. I nadále hezký poslech.

0: Blíží se 16. hodina, to je také čas pro Tomáše Adamce, který přichází s předpovědí počasí a se zpravodajstvím. Po 16. hodině Brontosauri, ale také Eliška Kotlínová. A po 16. hodině budeme opět soutěžit o dvojici vstupenek na libovolnou fontánu. To vám ale včas prozradím až po Tomáši Adamcovi.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území déšť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Kvůli suchu v letech 2015 až 2018 se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo podpořit dotacemi hospodaření se srážkovými vodami. Nejvyšší kontrolní úřad teď zjistil, že přínos je nejasný. Jednoduše řečeno, nejde zjistit, zda to pomohlo nebo ne. A pro představu, jen v jednom z projektů ministerstvo rozdělilo mezi 182 obcí 1,6 miliardy korun. Skoro každý druhý propuštěný se do 7 let vrátí do vězení. Riziko recidivy mají snižovat probační programy, které jsou pro stát mnohem levnější než pobyt za mřížemi. Ten vyjde na více než 680 tisíc korun na jednoho vězně ročně, zatímco program stojí jen kolem 40 tisíc na jednoho klienta. Přesto stát letos neziskovkám podporujícím nápravné služby pro dospělé pachatele podporu neposkytl a dál se utrácejí miliony za vězně zavřené ve věznicích. Preventivní akce jsou důležité. Jeden důkaz přináší Luboš Dvořák.
2: To, že prevence má smysl, se potvrdilo při akci Oční lékař jede k vám. Primář očního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladé Boleslavy si mimo jiné všiml nezvyklého útvaru na čele jednoho z pacientů. Jednalo se o nádor kůže, ten byl ihned odeslán k zákroku. Akce odhalila přes půl stovky různých nových pacientů. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Vypadá to, že výherní automaty stále ještě úplně nezmizely.
3: Celníci pokračují v tažení proti nelegálnímu hazardu na jihu Moravy. Při dvou posledních kontrolách zajistili 11 herních zařízení a peníze. Od začátku letošního roku už na jižní Moravě a Vysočině zadrželi desítky automatů. Při kontrolách zajistili celníci nejen herní zařízení, ale také hotovost ve výši 55 480 korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka vykročili za 21. titulem. Úvodnímu finále proti Pardubicím přihlížel i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Nymburk v úvodním finále NBL porazil Pardubice 81-73 a je zase blíž obhajobě titulu. Nejvíc bodů 18 měl Jaromír Bohačík. Série hraná na 4 vítězné zápasy bude pokračovat dnes od 18 hodin znovu na palubovce Nymburka.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Je tady další hodinka odpoledního vysílání Countryády. I to u vás provede Miloš Keller, zahájili Brontosauři Valčičkem a Eliška Kotlínová. Fajn je být volná. A bude pokračovat Radek Tomášek, Pavel Didovič, Vlasta Redl, Petr Spálený, Věra Martinová nebo Johnny Cash. Krátkovi Tomáškovi se vrátíme ještě v průběhu písniček na přání. A to zhruba za hodinu. A ještě jedna důležitá informace. V téhleté hodině budeme soutěžit o dvojici vstupenek na kteroukoliv z našich fontán. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál. Je složen z naší harmoniky, z hesla Country Fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na Country Fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půlhodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já poprosím přesný jméno a proč voláte?
1: A volám o lístky na Country Fontánu.
0: Voláte naprosto správně, jste první, kdo zareagoval na náš výherní signál, takže dvojice stupenek je vaše. Kam?
1: Do Ostravy, do Děhylova. Tam už
0: do Ostravy, do Děhylova. Na koho se tam těšíte nejvíc?
1: No, na Martinu.
0: Věra Martinová, ano.
1: No, loni se mi hodně líbila ta Kotlinová. Tam krásně zpívala mladá holka.
0: No, ta se vám líbila loni, a tam to se nebude, ale kromě Věry Martinové tam bude Nerissa Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka.
1: Na linku se těším.
0: Linka, Honza Nedvěd, Epidemie, Nové struny, tak já si myslím, že si taky vyberete. Tak jo, gratuluji a vydržte mi na telefonském spojení, ano?
1: Jo, děkuji.
0: No a vážení milí posluchači, zítra se bude zase třikrát za den soutěžit.
2: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: slumbering. Tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tohle byl Johnny Cash a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D1 na dojezdu do Brna od Prahy počítejte s půlhodinovým zdržením. Na výjezdu z Prahy počítejte zhruba 15-minutovou kolonu až ke Šmejkalce. Začíná kolona v podstatě u D0 ve směru do Brna. D0 kolony se tvoří okolo Ořecha a to v obou směrech, delší je od D7. Zdržíte se kolem 20 minut. Kolony jsou i na D5 od 8. kilometru, tam se to týká zejména kamionů. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Počítejte s kolonami na objízdných i přístupových komunikacích Libeň, Letná, Patočkova a podobně. V okolí Prahy Psáry, silnice číslo 105, vážná dopravní nehoda. Počítejte s tím, že přes Psáry neprojedete. A také na 35 v úseku Litomyšl Vysoké Mýto jsou kolony v obou směrech pomalu jedoucí, ale zdržíte se. Další doprava za hodinu.

zbylý jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj Jeep.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Honza vyčítal jeho pivní džíp, to je celkem klasika, tu jste poznali a není to potřeba asi nějak výrazně komentovat, jen doplním, že je to LPčka Pod liščí skálou z roku 1984. Předtím jsme poslouchali zajímavé spojení Petr Kocman a Crossband, písnička s názvem Srdce na dlani. A teď opět klasika Bob Dylan, Don't Sing Twice, It's All Right na Country Rádiu, anebo Pavel Dobeš a jeho Calvera z LPčka Skupinové foto z roku 1989.

0: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city.
1: Ukonči ty Juarezové.
0: Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Caroline Carter zpívala Goodnight Dallas, je to písnička z LPčka, které natočila v roce 1990 a jmenovalo se I Feel In Love. Tak na dobrou noc to rozhodně není, spíše na dobrý večer, a večer bude dobrý určitě i s country rádiem. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek nás zavede do českých bluegrassových luhů a hájů. Country pod kapotou Vítka Pěkného a také koně na country rádiu dvojice Bára Hejhlova a Milan Schmidt bude součástí druhé poloviny čaje o 6. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time. V první polovině aktuální historické americké country hitparády, v druhé polovině legenda. Dnes to bude skupina Blackmore's Night po 19. hodině. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman bude vám hrát třeba skupiny Dire Straits nebo Alias či interpretku Shelby Line. Teď ale Tomáš Adamec a jeho zpravodajství. Nejprve všemu počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území déšť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží. A to u letecké i automobilové dopravy. V části Břeclavska na Jižní Moravě platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Zákaz se vztahuje hlavně na zalévání zahrad pitnou vodou nebo napouštění bazénu. Běžné používání v domácnostech zůstává bez omezení. Dopravní uzavírky mají různé podoby. Více náš kolega Luboš Dvořák.
2: Už je to měsíc, co jsem naznačil, že vodáci na horním toku Vltavy budou mít problém. Ne tím, že není voda, ale že řeka bude uzavřená. Stejně jako silnice nebo železnice. Po výstavbě nového Masarykova mostu v centru Českého Krumlova se stavbaři pustili do výměny mostu mezi Tavírnou a Plešivcem, který je dopravní tepnou i pro nákladní a autobusovou dopravu směr Vyšší Brod. Neinformovaní vodáci v klidu proplují přes Šupnu u Rechlí, což je památkově chráněný dřevěný krytý most a pak stop. Z důvodu demolice mostu musí ven z plavidla vše vzít do rukou a dovléct za stavbu vyznačeným koridorem a po zbudovaném schodišti a skluzavce pro lodě se vrací na klidnou hladinu před nakopávacím jezem u Liry. Tato dopravní uzavírka na hlavní české řece potrvá až do 18. června. Po skončení demolice mostu dostanou vodáci pod mostem průplavový tubus a stavba tak bude pokračovat v klidu a bezpečně dál. Ahoj z Vltavy u Krumlova, zdraví Luboš Dvořák.
1: Sport. Nová sezóna hokejové extraligy začne v polovině září. Podrobnější informace má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Vašky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Začínáme velkou gratulací. Zahrajte prosím písničku Dům na nároží Radkovi Tomáškovi k jeho dnešnímu významnému výročí s přáním hodně zdraví a štěstí od jeho dlouholetých příznivců Honzy a Veroniky, Slávky a Franty, Marcely a Ivy a další Ivy. Moc děkujeme, píše Slávka. Podobně na krásné kulatiny Radka Tomáška upozornili i někteří další posluchači a my se pochopitelně s velkou gratulací Radkovi Tomáškovi přidáváme.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dovolal jste se do písniček na přání, tak co to bude a pro koho?
1: No, já bych si přála, kdybyste zahrali písničku pro kamarádku Evu na Horní Jasenku. A třeba, já nevím, Vizovice.
0: Od Florecu. Zahrajeme Vizovice za chvilku, mějte se hezky.
1: A že přeju hezké, brzké uzdravení.
0: Jo, tak
1: od Marušky.
0: Jasně, mějte se hezky, naschle.
1: Děkuji, naschle.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Ahoj do Country Rádia, slyšeli jsme teď o víkendu superovou kapelu Lucien Hangover a prosím o nějakou jejich písničku. Tohle je muzika, co tu vážně chybí, má to energii, krásné texty, melodie a je to opravdu skvělé country, píše Jara a my jsme něco od Lucy and Hangover vybrali.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: na přání na Country Radio.
1: Milé Country Radio, prosím tě, zahraj písničku od Brontosaurů, Kytka pro mou milovanou Elu, věrnou posluchačku Country Radia. Moje milá Elo, dnešní den byl naším šťastným. Budeme se těšit na další malinké štěstíčko. Tvůj Zdenda. Otvírá.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den, Štěpán.
0: Tak, dovolal jste se do písniček na přání, jaká to bude a pro koho?
1: Já bych prosil něco od Kučerovců, jako vzpomínku na mládí, když ještě bývali po městech kolotoče, houpačky, tak se hráli Kučerovci.
0: Tak od nich zahrajeme třeba reggae.
1: To je úplně jedno, oni jsou všechny nádherný.
0: Tak jo, děkuji za zavolání, písnička bude...
1: A jako na dotaz, proč ne? Že jo?
0: Jo, tak písnička bude za chviličku. Jo, mějte se hezky.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme problémy v Praze i v okolí. Na D0 jsou kolony okolo Ořecha, a to v obou směrech. Zdržíte se tak 15 minut. Na cestě na letiště počítejte s kolonou v Lipské. To je pokračování D0 ve směru k D7. V okolí letiště se opravují komunikace. Kolona začíná už u Evropské. Podobně kolony začínají ve směru opačném, tedy do centra. Začínají u nájezdu od letiště na Lipskou. Počítejte se zdržením. Podobně počítejte se zdržením, pokud jedete od Slaného po D7. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Povltavská je plná už z Libně. Dlouhé kolony jsou v Radlické, Patočkově i v Plzeňské, respektive Vrchlického. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Přála bych zahrát pro moje štěstí Petra za pracovní den na chatě Jirka a čert od Rangers. Písničku posílá jeho Dáška.

srdci otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte skladbu The Long Way Home z druhého CDčka Nora Jones panu Vláďovi Galuskovi, ať se co nejdříve uzdraví. Přeje jen to dobré, kytarista Fejkl.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Troška času nám zbývá, tak se vrátíme k jednomu e-mailu ze včerejška, který dorazil už po uzávěrce pořadu. Třeba rodiče a tata Eliška poslouchají také společně se strýcem Lubošem. E-mail zní takto. Rád bych nechal zahrát písničku Milionář od Jarka Nohavici pro mé rodiče a tetu Elišku se strýcem Lubošem, píše Pepík.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Prahy Edem Kisly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

Opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. Country Radio.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území déšť nebo přehánky, teploty 15 až 21 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později se opět objeví místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Nezaměstnanost z březnové hodnoty 3,2% mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v Evropské unii za Bulharskem a Polskem. Tento školní rok je pro žáky a studenty výjimečný. Letní prázdniny jim začnou nezvykle brzy. Vysvědčení obdrží už v pátek 26. června, tak o tom rozhodlo ministerstvo školství. Některé vinařské obce na jihu Moravy začínají bojovat proti karavanům. Obytné vozy totiž komplikují dopravu i pohyb v okolí sklípků. Chtějí jim proto parkování zakázat. Výstaviště Flora v Olomouci je až do 7. června opět plné květin. K vidění je tam přes 250 rostlin. Najdete tam nejen mucholapky, které umí udělat nejrychlejší pohyb rostliny na světě, ale také méně známé druhy. Vystavují také masožravé rostliny, které uloví i hlodavce. Nemocnice Vrchlabí zahájila stavbu pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Součástí budovaného objektu budou i 4 nové operační sály. V Teplicích by měly přibýt stovky parkovacích míst. Vedení města už má připravené studie na 2 velké parkovací domy v centru města a hledá lokality na výstavbu menších na sídlištích. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Hlavně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude Labská přehrada ve Špindlerově mlýně. Při jižním okraji Špindlerova mlýna nemůžete přehlédnout elegantní přehradu na horním toku Labe. Jedná se o první přehradu na řece Laby. Byla vybudovaná jako ochrana před ničivými povodněmi a již od roku 1916 zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Obloukovitá přehradní hráz je ve výšce 820 metrů nad mořem. Celkový objem nádrže je více než 3 miliony kubíků. Délka hráze přesahuje 153 metrů. Její šířka je přes 6 metrů a výška necelých 42 metrů. Budování přehrady začalo roku 1910 a celkové náklady se tehdy vyšplhaly na 3,5 milionu rakouských korun. Při napouštění přehrady však docházelo k tomu, že voda prosakovala a průsaky se postupně zvětšovaly. Opravy se přehrada dočkala až v letech 1966 až 1986, kdy byla provedena injektáž a řada dalších úkonů. Pod přehradní hrází je ještě umístěna první vodní elektrárna na Labi. Do provozu byla uvedena v roce 1994. Pro operativní předpověď vývoje přítoku je od roku 1999 zřízeno 6 automatických srážkoměrných a teploměrných stanic s automatickým přenosem údajů do řídícího systému vodního díla a na vodohospodářský dispečing povodí Labe. Z centra Špindlerova mlýna se k přehradě dostanete asi tak za hodinku. Vede k ní krásná lesní cesta po zeleném turistickém značení v délce asi 2 kilometrů. Zpět do města se můžete vrátit autobusem. Zastávka se od přehrady nachází asi tak 300 metrů. V létě je tam možnost koupání, avšak bez jakéhokoliv zázemí. Buďte také připraveni na hodně studenou horskou vodu. Sportovní rybolov povoluje lesní správa Špindlerův mlýn. Pod přehradou se občas konají závody ve slalomu, sjezdu a raftingu. Další informace o Labské přehradě ve Špindlerově mlýně najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. vám přeji. Když se řekne baskové, tak já si vzpomenu, jak jsme hráli fotbal s baskama. A oni měli takový hole, který nosili i v Himalajích, protože to bylo v základním táboře v úzovkách nejmenší 8000ovky v Tibetu, která se jmenuje Shishapangma. A ty baskové měli jako vrcholovou stravu jejich ovčí sýr a takový to jejich pršuto. A já mám pro vás recept na baskické kuře. Dvě kuřecí stehna, rozdělená v kloubech, sůl, dvě lžičky tymiánových lísků čerstvých, dvě lžičky mleté sladké papriky, může být i uzená paprika, hrst černých oliv, špetka mletého čili, olivový olej, dvě červené papriky na nudličky, cibule nebo šalotky, 4 na čtvrtky a asi tak 8 stroužků česneku. Jednu klobásku chorizo, taky specialitka, znáte určitě i ze Španělska. Pěkně ji nakrájíme na kolečka, 1 plechovka loupaných rajčat a 2 hrnky vařené rýže. Troubu si předehřejeme na 220 stupňů Celsia. Maso osolíme, posypeme tím čerstvým tymiánem, paprikou a čili pokapeme olivovým olejem a pěkně to zatřeme do toho pěkně rukama, nebojte se toho. V pekáčku promícháme papriky, šalotku, česnek, olivy, chorizo a rajčata. Na to rozložíme ta stehna a pečeme asi 50 minut do měka. V polovině pečení maso přelijeme tou vypečenou šťávou, vyndáme maso a šťávu se zeleninou promícháme s rýží. Podle chuti přisolíme, na to opět rozložíme to maso a krátce vrátíme do trouby prohřát. Podáváme zahorka. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na čtvrtek, Jaroměřice nad Rokytnou okřížky, ta ve čtvrtek končí. Další končí v pátek, Valašské Meziříčí, Hostašovice, Náchod Václavice a Starkoč a také Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem. No a do 12. června trvá polodenní výluka Nýrsko-Klatovy. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: David Černý vás srdečně zve na jedinečnou výstavu Praha v detailu Tomáše Rygla. V klášteře minoritů u kostela svatého Jakuba na Starém Městě uvidíte fascinující grafické řezy pražských památek, včetně obrovské kreslené mapy Prahy, která je Langweilovým modelem dneška. Přijďte si odnést jedinečný zážitek z výstavy Praha v detailu v klášteře minoritů. Více informací na klášter-minoritů.cz.
4: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
5: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
4: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes si budeme pouštět písničky kapely, která sice už společně nevystupuje, ale do českého bluegrassu přinesla svěží vítr a všechny jejich bývalé členy na pódiích můžete stále potkávat.
2: Professional Deformation se stala v letech 2019 a 2020 evropskou bluegrassovou skupinou roku. Vyhrála mezinárodní soutěž největšího bluegrassového festivalu v Evropě ve francouzském La Roche. Bohužel jejich skvěle rozjetou kariéru překazila pandemie, kvůli které se například nedostali do USA, kde měli evropskou scénu reprezentovat.

0: Právě dozněl největší hit kapely Professional Deformation One Way Rider, což je i titulní skladba jejich EPčka, které vyšlo v roce 2019 a nahráli jej ve složení Jakub Racek kytara, Radek Vaňkát dobro, Petr Vošta banjo a Miloš Klápště basa.
1: Kapela sice v současné době nevystupuje, ale určitě stojí za to si její nahrávky poslechnout.
0: Chcete, abychom v našem pořadu představili i vaši kapelu? Napište nám na iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková, Rostě Čapek a Professional Deformation s písničkou Killing Floor.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Předjíždění patří mezi nejrizikovější manévry na silnici a právě při něm vzniká velké množství vážných dopravních nehod. Český zákon o provozu na pozemních komunikacích proto jasně stanovuje pravidla, která musí řidič při předjíždění dodržovat. Řidič smí předjíždět pouze tehdy, pokud má dostatečný rozhled, potřebný prostor a zároveň nikoho neohrozí a neomezí. Předjíždět se nesmí například před nepřehlednou zatáčkou, horizontem, přechodem pro chodce nebo železničním přejezdem. Zakázané předjíždění je také tam, kde to nedovoluje dopravní značení. Před samotným manévrem je důležité zkontrolovat situaci před vozidlem i za ním. Mnoho řidičů zapomíná na pohled do zpětných zrcátek a zejména na kontrolu mrtvého úhlu. Stejně důležité je včasné zapnutí směrového ukazatele, aby ostatní účastníci provozu jasně věděli, co se chystáte udělat. Při rozhodování je dobré myslet i na stav vozovky, hustotu provozu, počasí a neopomenout ani výkon řízeného automobilu. Velkou chybou bývá podcenění rychlosti protijedoucích vozidel. Auto, které se v dálce zdá být bezpečně daleko, může během několika sekund být nebezpečně blízko. Řada nehod tak vzniká kvůli netrpělivosti a zbytečnému riskování. Řidič by měl při předjíždění vždy zrychlovat plynulé a s dostatečnou rezervou. Po dokončení manévru je nutné se co nejdříve bezpečně a ohleduplně zařadit zpět. Důležité je zachovat klid, trpělivost a nikdy zbytečně neriskovat kvůli několika ušetřeným minutám. Zvláštní pozornost vyžaduje předjíždění nákladních vozidel, autobusů nebo zemědělské techniky, protože jejich délka prodlužuje dobu potřebnou k bezpečnému dokončení manévru. Řidič by nikdy neměl předjíždět pod tlakem ostatních motoristů ani riskovat při nejistém rozhledu vpřed. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Je tady další povídání o koních, takže krásný podvečer přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Dnes se přesuneme v našem povídání do jedné z nejchladnějších oblastí planety. Když si představíme koně, většina lidí si asi nevybaví zvíře, které přežívá v extrémních mrazech. Ale existuje vůbec plemeno, které je na takové podmínky specializované, a to nám poví Bára.
2: Ano, existuje, a právě jedním z nich je jakutský kůň, plemeno pocházející ze sibirské oblasti Jakutska. Tyto koně patří mezi nejodolnější na světě. Po staletí se přizpůsobovali životu v krajině, kde zimní teploty běžně klesají hluboko pod minus 40 stupňů.
1: To zní neuvěřitelně a taky strašlivě, takže jak vůbec může kůň takové podmínky zvládnout?
2: Jakutský kůň si vytvořil několik mimořádných přizpůsobení. V zimě mu narůstá velmi hustá srst, která může mít délku i 10 cm. Má kompaktní tělo, kratší nohy a silnou vrstvu podkožního tuku, která ho chrání před mrazem. Dokáže si navíc potravu vyhrabávat ze sněhu podobně jako soby.
1: Tak mně to připadá, že bych se mohl splést i s medvědem, klidně. Takže jak vypadá? Je vůbec podobný nějakým moderním sportovním koním?
2: Vůbec ne. Jakutský kůň je menší, robustní a působí velmi silně. Má širší tělo, hustou hřívu a ohon a celkově stavěný hlavně na přežití, ne na eleganci nebo sportovní výkon.
1: Mm-hmm. Ale jakou roli hraje tedy v životě místních obyvatel?
2: Po staletí byl pro obyvatele Sibiře naprosto klíčový. Sloužil k přepravě, práci i jako součást každodenního života. V některých oblastech je dodnes nepostradatelným pomocníkem.
1: Takže tohle byl další důkaz, že koně dokáží přežít opravdu téměř kdekoliv?
2: Přesně tak. Jakutský kůň ukazuje, jak neuvěřitelně přizpůsobivá tato zvířata dokážou být. Tam, kde by jiná plemena těžko obstála, on žije po generace.
1: Takže smekám a pojďme se podívat na to, na co se ptají naši posluchači. Co znamená pojem černá plemenitba? Má to něco společného s barvou koní, ptá se Karel? Tak a já si tuším, že ne.
2: Nemá, já si tuhle otázku pamatuju z testu na vysoké škole, kdy vyučící říkali, že spousta lidí si myslí, že to je jenom mezi černými koňmi. Mm-hmm. Tak není to, nemá to nic společného s barvou. Černá plemenitba je připouštění bez platného připouštěcího lísku, což nastane tehdy, pokud hřebec není licencován. Narozené hříbě je poté bez plemenné příslušnosti.
1: Jasně, což se nesmí.
2: Přesně tak.
1: No, tak. A kam můžeme vyrazit za koňmi?
2: Tento víkend se můžete vydat hned na několik akcí. 4. až 7. června se ve Zduchovicích uskuteční skokové závody. Závody ve spřežení mají naplánované v Semicích, a to 3. až 7. června. Ve stejném termínu budou v Brně také k vidění mezinárodní drezurní závody. A dostihoví nadšenci se mohou vydat 6. června do Mostu.
1: Takže je to více než dost. Děkujeme za pozvánku a já se těším na viděnou a naslyšenou příští týden. S vámi se, milí posluchači, teď už loučí Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová. We'll be right back.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nálře Šťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Každý má své touhy.
2: Kdybych já byl kovářem,
1: někdo ví, jak si je vyplnit.
2: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
1: A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country Rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou legendou. Tentokrát to bude skupina Blackmore's Night. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka Jordan Davis Turn This Truck Around. A je tu místo čtvrté. Stejně jako minule na něm je Riley Green Change My Mind.

Doznělo místo třetí, o dvě místa si polepšila Ella Langley, Be Her. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Místo druhé má Tucker Wetmore s písní Brunette a pak zazní vítěz tohoto týdne. Je na něm Cody Johnson s nahrávkou The Fall.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1968 byl song Sing Me Back Home v podání Mel Haggarda. Další hit měla Tammy Vynette, jmenoval se Take Me to Your World, a do třetice z roku 1968 Loretta Lynn, This City.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

Hrají kytarista Richie Blackmore a zpěvačka a textařka Candice Night. Nejslavnější sestava byla v době, kdy ve skupině působil také bubeník Malcolm Dick, klávesista Barn David, houslistka Gypsy Rose a baskytarista Earl Grey.

Skupina Blackmore's Night vznikla z romantického vztahu mezi Blackmorem a Knightovou, který byl částečně dán také jejich společným zájmem o renesanční muziku. Jejich prvním společným albem, které bylo především v Evropě velmi úspěšné, bylo album Shadow of the Moon z roku 1997. Od té doby natočili skoro dalších 20 řadových alb.

Poté, co Richie opustil skupinu Deep Purple v roce 1993 a natočil album Stranger in USL v roce 1995, na kterém Knight naspívala vedlejší vokály a napsala některé z textů, se Blackmore začal vážně zabývat představením renesanční hudby současnému publiku. V roce 1997 byla dvojice připravena uvést novou skupinu na světlo. Její jméno je spojením jejich jmen, skládá se z uvedené dvojice a v současné době proměnlivé sestavy muzikantů. Jejich debutové album Shadow of the Moon se stalo okamžitým hitem, zvláště v Evropě. Skupina Blackmore Knight získala mnoho zlatých desek, alespoň to uvádí web Ticket Art a také Wikipedie.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál Rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokreci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 3. června vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a jelikož je středa, tak já jsem moc rád, že tady dneska nejsem ve studiu sám. Tedy alespoň, byť tedy na malou chvíli, ale je to pro mě velmi příjemné, protože mám naproti sobě stále usměvavého a milého hosta, paní Marcelu Jurčíkovou. Marcelo, dobrý večer.
3: Dobrý večer přeju, to bylo krásné uvítání.
2: To jsem rád. A my jsme rádi, že jste tady s náma. A já mám hnedka na vás takovou věc. Dobře poslouchejte. Starý Indián říká vnukovi: máš v sobě dva vlky. Vlka strachu a vlka lásky. A ti dva spolu bojují. A vnuk se ptá: a který vyhraje? Děda mu odpoví: ten, kterého budeš krmit. Tolik na ukázku z dnešní knižní ceny.
3: Já to říkám pořád, že Indiáni byli moudří lidé.
2: Ano.
3: Tak, vždycky máme na výběr, čemu dát přednost. Po každé máme možnost volby, i když to tak občas tedy nevypadá. A jak to vypadá, když začnou vzpomínat, vyprávět, filozofovat a k moudrým závěrům docházet Jaroslav Dušek a publicistka Pavlína Brzáková? Tak to je námětem jejich nejnovější knížky Nebe s péčí. Už samotný název naznačuje, že si pohrávají nejen s myšlenkami, ale taky se slovíčky. Můžu to totiž přečíst jakoby odděleně, tedy Nebe s péčí, anebo dohromady, čili nebezpečí. A to je ta hrátka slovní.
2: No a jakým tématům se s péčí či s nebezpečí například tedy věnují?
3: Jak shrnují oba autoři v doslovu? Doslov oblékají neochopitelná snění o umělé inteligenci, smyslu či nesmyslu našeho bytí, mimozemšťanech, různých vábničkách a lákadlech, která vydatně zásobují liknavou lidskou mysl. Herec, moderátor, improvizátor a ještě bych pokračovala hodně dále dlouho. Jaroslav Dušek umí vtipně, chytře i hloubavě porozprávět o čemkoliv. Spisovatelka a etnoložka Pavlína Brzáková s ním neomylně a důstojně drží krok. Jen dodám, že knižní výhra je s autogramy obou. Pan Dušek připojil také krásné věnování tobě.
2: To je krásné věnování, ano. No, mimochodem, podle Aztéků vládl nebesům bůh Tlaloc. Měl vykulené oči, v ústech tesáky a na hlavě čelenku. No a já se ptám, milí posluchači, z jakého peří. Takže, aztécký bůh nebes Tlaloc mýval čelenku z peří za A volavky, za B papouška nebo za C straky. A pokud znáte správnou odpověď, můžete volat na 210 323 333 právě teď.

0: No tak jste to sami slyšeli, jako, jakou krásnou country písničku zaspívala rocker Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. No a dnešní knižní soutěž má svého výherce. Já jsem rád, že v tuto chvíli mohu ve večerní vysílání Country Rádia přivítat na telefonní lince posluchače Tomáše. Tomáši, dobrý večer. Jste-li tam?
1: Dobrý večer, zdravím vás oba.
0: Děkujeme, ano, jsem rád, že spojení vydrželo. Tak, otázka, kterou jsem k vám posluchačům měl, zněla. Aztécký bůh nebes Tlaloc mýval čelenku z peří za A. volavky, za B. papouška, anebo za C. straky. No a váš tip zněl?
1: Papoušek se nabízel, ale bylo to Ačko, volavka.
0: Je to tak. Potleskletí pro vás. Já ještě doplním, že volavka byla symbolem moudrosti, trpělivosti a také rovnováhy. Aztécký bůh Tlaloc měl na starosti hlavně nebeskou vodu, čili déšť, a byl i obávaným vládcem bouří. V ruce držel pokřivenou hůl, kterou dělal blesky a hromy.
2: Dívala jsem se na obrázek a opravdu to byl fešák. Jak jsi říkal, to tedy nevím, ale vím, že v tradičních indiánských kulturách já, slovo já, není středobodem vesmíru. Jednotlivci se vnímali jako nedílná součást rodiny, kmene, národa, přírody. Ovšem v takzvané moderní společnosti, čili u nás, to slůvko já zní pořád. Mm-hmm. Pořád. Boris Pralovský vás zavede na cestu odbourávání těchto předsudků, starých nefunkčních návyků, nesmyslných pravidel a hranic. Odbourat ono já, čili nabubřelé ego v řeči i v myšlenkách, je sice náročné, ale možné. Jak autor zdůrazňuje, mysl je skvělý sluha, ale krutý pán, jak si poupravil to přísloví. Kterak na to? O tom pojednává v knížce Překročení mysli a pozor, taky je s jeho osobním věnováním panu výherci, čili panu Tomášovi v tuto chvíli.
0: No to je
2: dneska tady jsme měli takovou autogramiádu.
0: Ano, no tak to je úžasný. Tomáši, my vám gratulujeme ještě jednou. Já teda musím prozradit, vy jste to na sebe prásknul taky, že to z vaší strany byl tip. Že jste to teda nevěděl, ale tip to teda byl správný. Takže gratuluju, knihy si užijte, poběží k vám během zítřka a budu se těšit třeba někdy naslyšenou. Tak, pan Tomáš asi na lince už není, tak mi přepadlo, že tam nikdo nemluví.
2: Asi se už možná těší na to, jak se počte.
0: Ano, už se nemůže dočkat. Marcelo, moc krát vám děkuji za dnešní návštěvu, děkuji za duchovní potravu, jak vždycky říkám. Myslíme na vás, posluchači, každý večer, protože každý večer soutěžíme o knihy, takže jako by se tady s námi byla.
2: V duchu jsem.
0: Ano, děkuji vám za návštěvu, užívejte si to léto, které venku řádí, i když teda pravda dostat se do Country Rádia, jak jste říkala. Zvlášť v tomto počasí, to je nad lidské síly. Tady to
2: mám obavy,
0: všechno.
2: Že Indiáni vytrhali veškeré koleje a rozkopali všechny silnice, které k vám vedou.
0: Jste hrdinka, že jste dorazila. Marcelo, moc krát vám děkuji a budu se těšit příště na slyšenou.
2: Naschledanou.
0: Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Ivočíková.

Vzpomínám si, když jsem poprvé v 90. letech viděl a hlavně slyšel skvělou zpěvačku Shelby Lynn. Krom toho, že skvěle zpívá, tak to byla a je stále velmi půvabná dáma. A ona mě zaujala především tím, že byla jiná. Ona už tou svojí vizáží byla jiná, vykukovala z té škatulky country trošičku někam jinam, ale i tím pojetím té muziky, i když měla několik písní opravdu ryze countryových, dokonce samozřejmě tuším, že ta první dvě alba byla úplně country, tak zkrátka bylo tam znát, že má náklonost i k jiné muzice, což se později ukázalo jako samozřejmě správná úvaha, protože ona natočila dokonce i jazzová alba, ale třeba v roce 1999 dostala cenu Grammy v kategorii vlastně největší objev té době, nebo jak bych to přeložil, objev a

To byla kapela Alias, což bylo takové setkání velkých hvězd a vymyslel si to tehdy Ivan Král, známý český rocker, který kdysi utekl za minulého režimu do Spojených států a velmi slušně se tam etabloval a hrál s velkými hvězdami. Tak po návratu si usmyslel, že udělá podobný projekt, jako byly Traveling Wilburys, kde se sešli Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan a George Harrison od Beatles, a vymyslel si Alias, takže tam hrál on, Ivan Hlas a také David Koller z kapely Lucie. Ovšem ten tehdy nedostal svolení, takže se na albu nemohl objevit, respektive zahrál tam, ale jeho fotografie se tam nesměla objevit. Tak, teď se podíváme do roku 1992, což byl zlomový rok pro zpěvačku Vainonu. Ta se totiž rok předtím rozloučila, co se týká nahrávání a koncertních pódí, se svojí maminkou Naomi, kde s ní působila mnoho let v duu Judds, velmi úspěšném duu, no a vydala se na sólovou dráhu a v roce 92, tuším, že to bylo v srpnu, vydala své eponymní album, které bylo samozřejmě skvělé. Okamžitě vyšplhalo na přední příčky hitparády Billboard v prodeji, tedy co se týče toho alba jako takového a pak i těch jednotlivých písní. No, to, že to bude úspěch, všichni čekali, také se vědělo, že to bude hudební událost, protože ve studiu měla takové muzikanty jako třeba Eddie Bears, což je skutečně proslulý bubeník, který se podílel na více než 300 různých albech, která jsou ověnčena platinou nebo jsou minimálně zlatá, a hrál se všemi countryovými hvězdami i rockovými. Pak se tam, co by vokalista, objevil John Cohen, o kterém jsem nedávno vyprávěl z kapely Newgrass Revival, pán, který dneska hraje na basu a zpívá v další slavné kapele Doobie Brothers. No a pak tam byl třeba Steve Nathan na klávesi, byl tam taky Don Potter na elektrickou kytaru, což je pán, který vlastně je označován za tvůrce soundu, toho zvuku Dua The Judds, ten to hodně ovlivnil. Matt Rawlings, výborný hráč na keyboardy, Stuart Smith na elektrickou kytaru, což je zase pán, který od roku 2001 do roku 2025 hrál třeba s kapelou Eagles na koncertech, skvělý kytarista. No a hrál tam také Will Weeks, což je jeden z nejvyhledávanějších basistů, pán, který hrával snad se všemi, na koho si vzpomenete, Eric Clapton, různí bluesmeni, countrymeni, no ten výčet je veliký, takže opravdu hudební elita, no a povedlo se to. A já vám teďka pustím vlastně první single z toho alba, písničku, která se jmenuje No One Else on Earth. A Vainona je opravdu v mimořádné formě a opět prokázala, že má obrovský hlas, který dokáže propojovat různé styly a žánry. Jdeme na to.

To byla Marie Rotrová a její krásná country písnička Velká cesta rájem. Mám pro vás teď další píseň, o které si hodně lidí myslí, že je to country skladba. Hned vysvětlím proč. Jmenuje se Summertime Blues. A je to píseň, kterou tuším, že to bylo v roce 1958 poprvé světu představil slavný skladatel a zpěvák Eddie Cochran, velký rock'n'roller. A ta písnička se rozlétla doslova do písmene do světa a dodnes jí má ve svém repertoáru spousta zpěváků. Mám třeba také verzi od kapely The Who nebo od dalšího rock'n'rollového šílence Briana Setzera. No ale ta píseň, krom toho, že se dostala do síně slávy Grammy, a stejně tak jako její autor a zpěvák do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do síně slávy rock and rollu, tak tu písničku totiž v 90. letech udělala velká country hvězda Alan Jackson. Nevím, jestli putuje ve vysílání country rádia, ale v každém případě to byl obrovský hit, který je to ten případ, kdy prastarou píseň vytáhne nový interpret a udělá z ní znovu po třeba desítkách let veliký hit na hitparádě. A že to hit byl, dokonce je obsažen na všech výběrových best of albech Alana Jacksona. No ale tu písničku mám i v dalších různých úpravách a dneska vám pustím tu od písničkáře Jamesa Taylora, který udělal na jednu ze svých desek, která se trošku vymykala té jeho ostatní tvorbě, protože on na to album zařadil své oblíbené písně od jiných autorů. No a tady krásně tedy zazpomínal na Eddie Cochrana. Jdeme na to, ona se vlastně tím názvem hodí i do tohoto období. Summertime Blues, tedy letní blues.

Tak a na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, mám pro vás úplnou novinku. V podstatě doslova před pár dny vydal úplně nové album největší countryový žijící bard Willie Nelson. Je to neuvěřitelné, vždycky říkám, že mám pocit, že Willie Nelson je taková country věc Makropoulos, protože Willie Nelson letos v dubnu oslavil 93. narozeniny a prostě vydal další album, mimochodem v pořadí 103. studiové, pozor, studiové, protože krom toho udělal 41 CDček z videoklipy, 51 kompilačních alb, 14 živých z koncertů, 2 soundtracky a těch studiových je prostě 103, to je něco nevídaného a určitě, jak ho znám, tak chystá další. Je to naprosto neúnavný hudebník a do toho samozřejmě koncertuje, nutno podotknout. A koncertuje tak, že opravdu hraje a zpívá neuvěřitelné a smekám svůj kaubojský klobouk. Takže jsem na závěr vybral písničku z té nové desky, která je opět skvělá. Už ta úvodní černobílá fotografie, ta vypovídá naprosto o všem. Ty písničky si téměř ve všech případech složil nebo se na nich podílel právě sám Willie Nelson. A vybral jsem dneska skladbu, která se jmenuje When Make a Good Movie. Tak doufám, že se vám bude líbit a samozřejmě další ukázky vám budu pouštět v dalších večerech. Teď už Willie Nelson, no a já se na vás těším po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Je 13 minut po 21. hodině, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, no a tohle byly slavné buráky. Píseň, kterou ve svém repertoáru měla a má spousta kapel, a možná jste to netušili, ale tuhle tu píseň úplně jako první v 60. letech hráli Greenhorni s tímto textem George Falady, který byl jeden z prvních basistů Greenhornů. Myslím si, že vlastně první, teprve po něm přišel Karel Wagner, později známý jako mistr basů. No a pak buráky hráli Fešáci, tí mají ve svém repertoáru občas dodnes, no a také ji hrají textmeni, takže píseň stále žije. Tak v této hodině se na takové a podobné písně můžete těšit samozřejmě také. Hned v tom dalším vstupu si řekneme něco o jednom velmi slavném vynálezu, který dneska slaví výročí. No a z muziky, která vás čeká, tak mohu nabídnout třeba jednu obrovskou klasiku z roku 1982, píseň, kterou složil Tony Linhart.

Tak to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, ale teď už je připravena Věra Martinová. Pojď se toulat oblohou, přeji vám hezký večer.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

Dnešek, tedy 3. červnem, je, představte si, světovým dnem jízdního kola. Věc, kterou vlastně všichni máme nebo provází naše životy, tu více, tu méně, ale kolo je tady s námi a bereme ho jako samozřejmost. Tak mě napadlo, že bychom si o něm mohli něco říct, lépe řečeno o jeho historii. V roce 1817 vynalezl lesník Karl Drais v Karlsruhe v dnešním Německu takzvanou draisínu či trezínu, která fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. Měla ředitelné přední kolo a jezdec se odrážel od země nohama. No, stroj byl až na železný spojovací materiál dřevěný, měl loukoťová kola s železnou obručí, kožené sedlo a opěrnou tyč jako stojan. V roce 1845 anglický inženýr Robert William Thomson konstrukci vylepšil gumovým rámem kol, což byl opravdu pokrok. V roce 1853 Němec Philipp Moritz Fischer ve Schweinfurtu zkonstruoval šlapací kolo poháněné pedály pomocí převodu na předním kole. Jeho exemplář kola se dochoval v tamním městském muzeu, ale ve své době nebyl patentován ku podivu ani uveden do výroby, takže se v encyklopediích uvádí až rok 1861, kdy konkurenční návrh téhož principu zveřejnil Francouz Pierre Michaud. Také jeho šlapání mělo jednorychlostí pevné pedály na předním kole. Dopravní prostředek nazýval velosiped. V pařížské továrně Michaud a Lament začali s velkým úspěchem sériově vyrábět tedy velociped, slovo, které se tedy u nás také usadilo. Začali se vyrábět v dalších továrnách, hlavně v Anglii, kde se dělali už celokovové s drátěnými koly. No a pokrok byl i v tom, že místo ocelových rávků se dávaly úzké pryžové obruče a objevily se pokusy o odpružení sedla už tehdy, představte si to. V roce 1870 ovšem přichází inovace v podobě vysokého kola, které zvyšuje efektivní šlapání pevného převodu tím, že je zvětšeno přední kolo.

Jay Larson z Anglie. Kolo vyráběl pod názvem The Bicyclette a jednalo se o první kolo s tímto typem pohonu. Nicméně stále mělo velké přední kolo a malé zadní a na trhu se neprosadilo. V roce 1885 vyrobil anglický vynálezce a průmyslník John Kemp Sterley první skutečně bezpečné jízdní kolo moderního typu se stejně velkými koly, pohonem zadního kola řetězem a řiditelným předním kolem, tak jak ho tedy známe dnes. No a základem tohoto nového trendu nazývaného bezpečnostní bicykl byl rám ve tvaru kosočtverce s koly opatřenými celogumovými plášti. Sterley jej nazval Rover. No a později tak přejmenoval dokonce i celou svou firmu, ze které se na začátku 20. století vyvinul známý výrobce motocyklů a především známých automobilů Rover. A propo, v polštině se tento název propsal do slova označující jízdní kolo a říkají mu rover, psáno s dvojitým V. No a v roce 1896 patentoval Frank Bowden účinnější typ brzdění pomocí lanka, který časem nahradil dosavadní přítlačné brzdy na plášť. Proto vlastně říkáme podle toho vynálezce Bowdeny po češtině. Tak takhle to je v kostce s kolem, samozřejmě těch informací ještě veliká spousta, ale já si myslím, že když je tedy dnes ten mezinárodní den šlapacího kola, tak bychom si měli zahrát nějakou velmi stylovou píseň a napadá mě jediná, kterou léta znám od Jiřího Schillingera. Šlapací kolo. A mám pocit, jestli ten text náhodou pro Jiřího Schillingera nenapsal Karel Šíp. Tak ať žije šlapací kolo.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

To byl Radek Tomášek a krásná písnička 5 hodin ráno, kterou jsem nevybral jen tak náhodou, ale proto, abych Radkovi teďka poblahopřál, protože jak vy posluchači Countryádia určitě dobře víte, tak Radek Tomášek právě dnes slaví neuvěřitelné 80. narozeniny. Takže Radku, kdybys náhodou poslouchal, přeji ti krásné narozeniny a vše dobré. Radek je pro mě hudebník, kterého si vždycky rád poslechnu a mám to potěšení se s ním dlouhá léta kamarádit a setkali jsme se mockrát na jevištích, ať už to bylo na mých koncertech, kam jsem si Radka pozval jako speciálního hosta, nebo naopak Radek pozval mě na své koncerty a vždycky to bylo krásné setkání a hlavně krásné muzicírování, protože Radek má krásné písničky a je to radost se s ním opravdu zahrát a zaspívat. No jinak Radek, což samozřejmě dobře víte, on po střední škole vystudoval strojní fakultu ČVUT, kde promoval v roce 70, no a od roku 66, což je tedy spjatost s ČVUT do jisté míry, do roku 73 byl členem naší legendární kapely Rangers, a to v tom jejich nejslavnějším a legendárním období vlastně. No a jako vůbec první člen Rangers kapelu předčasně opustil a věnoval se tedy své vlastní sólové dráze, kde vystupoval a vystupuje dnes společně s různými doprovodnými kapelami, ale také vystupuje se svým synem Radkem Tomáškem mladším, který je také úspěšný hudebník, sice hraje jiný žánr, ale s tatínkem, když hrají ve dvou kytarách, tak je to vždycky krásný zážitek. Mimochodem Radek se také mihnul ve filmu, byl to tuším rok 2009, kdy ve filmu Pamětnice stvárnil roli ředitele muzea. No, tak jak říkám, Radek, je vždycky ohromná radost, potkali jsme se na mnoha místech, jednou jsme měli spolu koncert v Jihlavě, si vzpomínám, v letním kině, také jsme společně hráli v Řevnicích, na Portě v Lesním divadle, v Balbínce, tam jsme hráli společně. Krásné chvíle, Radkovi přeju vše dobré a byl bych moc rád, aby nám dělal dlouho ještě a dlouho, dlouho radost svými písničkami. No a jelikož Radek vždycky taky miloval americkou country hudbu, tak já bych teď pustil jednu jeho píseň, kterou si vypůjčil z repertoáru Randyho Travise, velké hvězdy country 80. a 90. let. A my jsme vlastně úplnou náhodou kdysi před dlouhými lety přišli na to, že jsme tuhle tu písničku milovali společně. A přidal se k nám ještě Fanda Nedvěd, protože ten jí miloval taky a ani jeden jsme to o sobě nevěděli, protože já jsem jí hrával už jako malý kluk. A jednoho dne jsme si to všichni tři řekli a pikantní na tom je to, že Radek jí udělal se svým českým textem Kymácivý měsíc, protože ta píseň se jmenuje Honky Tonk Moon, a Fanda Nedvěd jí udělal s českým textem Dušana Vančury Opuštěný lokál. Takže teď si dáme samozřejmě dnešního oslavence Radka Tomáška a Kymácivý měsíc.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

Na závěr hodiny je připravena už jenom jedna jediná píseň, a sice od George Jones z roku 1996, která se jmenuje Hello Heart, tedy Ahoj miláčku. A já jsem si vzpomněl na takovou kratičkou pasáž z jedné knihy rumunského dramatika, který v té knize píše takový příběh, vypráví příběh, a v jedné té scéně muž říká ženě: miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Tak to mě připomněl George Jones. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý

To byl skvělý Ivan Mládek a jeho banjo band Dáša jedla cukroví. Já mám pocit, jestli tenhle ten text nepsal náhodou Zdeněk Svirák, ale nejsem si úplně jist. Tak v této hodině na vás čeká pochopitelně spousta podobných krásných písní. Když se tak namátkou dívám, tak budou třeba Brontosauři, nebo Paleček a Janík, Pavel Bobek, Žalman bude zpívat, Ladislav Vodička, no je toho spousta. Ale také vám mohu prozradit, že hned v tom příštím vstupu zavítáme na Žižkov, protože Žižkov slaví letos nějaké výročí, tak se podíváme malinko do historie. Teď už Don Williams a Emmylou Harris, If I Needed You. Přeji vám hezký poslech.

S místem, kde sídlí Country Radio, takřka bezprostředně sousedí městská část Prahy Žižkov. No a Žižkov právě letos slaví 145 let od povýšení, tedy do povýšení na město. Tak mi napadlo, že bychom si mohli zaspomínat, jak to všechno bylo. No, kopcovité krajině, kde se dnes vlastně Žižkov rozkládá, se jí za Karla IV. Říkalo Weinberg, čili vinice, které kvůli císařskému přání v těchto místech vznikly. No a války i počasí z vinohradů nadělaly opět holiny, na kterých vznikla obec Viničné hory. Ta zabírala i oblast budoucího Žižkova, tehdy řídce osídlenou krajinu s malou obcí Olšany. Na východním okraji sousední osada Šešovice zanikla za 30leté války. Kopce křižovaly polní cesty, spojující asi 30 usedlostí jako Parukářka, Bezovka, Ohrada, Pražačka, Boudečka, Dyrikska, Miranka, Viktorka a další. Venkovský ráz se začal měnit s prvním nájemním domem. Ten vyrostl roku 1858 na nároží dnešní Husické, tehdy tedy ještě Vídeňské, a Jeronýmovy ulice. Hlavní postavou a hybatelem proměny venkovské krajiny v město byl stavitel a pozdější první starosta Žižkova Karel Hartig. První parcely načrtl kolem Komenského náměstí, no a poté nastal přímo raketový stavební růst. Plán výstavby byl často kritizován pro svou rychlost, divokost a částečně i neodbornost, kde byl důraz kladen zejména na zisk. Některé domy jiným stavitelům dokonce spadly, Hartigovi prý tedy ne. Největším neštěstím byla tehdy smrt 6 dělníků v Žerotínově ulici. Firmy vsadily na pavlačové domy, v kopcovitém terénu jich vyrostly stovky a staly se symbolem čtvrti. Jednoduché, levné, přeplněné a plné života. Stěhovaly se do nich tisíce dělníků, kteří nejčastěji mířili do okolních továren. Standardem byl dvoupokojový byt, z pavlače se vcházelo rovnou do kuchyně, která měla okna přímo do dvora, no a druhá místnost sloužila jako ložnice s okny do ulice. Pavlače fungovaly jako veřejná fóra, místo sousedských debat, hádek, ale také smíchu. No, chudší rodiny jeden pokoj pronajímaly, nejvíc během hospodářské krize, která propukla na jaře roku 1873 krachem na vídeňské burze. No a ke krachu přispěla válka Německa s Francií nebo neúspěch velké výstavy ve Vídni, kam místo očekávaných 20 milionů návštěvníků přijelo pouze 1,7 milionu. Mimo jiné kvůli epidemii cholery. No a krize zasáhla samozřejmě i Čechy. Výroba surového železa poklesla o 65%, úpadek zaznamenalo strojírenství a další odvětví, včetně bankovnictví. No a to zasáhlo i starostu Hartiga a jeho občanskou záložnu, kterou postavil na Prokopově náměstí. Přišel její krach a Hartig a další byli dokonce vyšetřováni z jejího vytunelování. Nakonec ale byli osvobozeni, starostu ale kauza stála křeslo na radnici. Uražen ze Žižkova tedy odešel a usadil se na Vinohradech. Památný den nastal 15. května 1881. Císařský dekret tehdy povýšil Žižkov na město. No, aby ne, vždyť zde žilo v 350 domech 20 000 duší, co do počtu převyšovala nové město pouze Praha, Plzeň, Liberec a Budějovice. A také Smíchov, nutno podotknout. Pro místní komunitu to byl obrovský triumf. Žižkov se tak stal symbolem českého sebevědomí a národní emancipace. No, už samotné pojmenování čtvrti po Janu Žižkovi, prosazené roku 1868 právě Hartigem, mělo jasný politický podtext. Stejně jako názvy ulic po husitských bojovnících. Oslavy povýšení na město se ale nepovedly, protože v srpnu téhož roku vyhořelo Národní divadlo, no a Praha byla zahalena ve smutku. Žižkov se během 20 let rozrostl na 60 000 obyvatel a 1 000 domů. Rodiny žily a stravovaly se podobně, především střídmě. Topilo se v kamnech, na talíři byly často jen brambory na loupačku nebo škubánky, časté byly vdolky, česnečka nebo chlebová polévka. A nebo uhlířina, tradiční pokrm z vařených brambor a noků. Tu mimochodem nabízela paní Zázvorková svému synovi ve filmu Kolia, kterého toho si nahrál samozřejmě Zdeněk Svěrák. Dvory voněly jídlem, přepáleným omastkem i mlékem nebo
nebo vyvařeným prádlem. Kdykoliv zazvonil popelářský zvonec na valníku taženým koňmi, hospodyně vybíhaly s popelem. Z hokynářských obchůdků zaváněl petrolej, ryby, kysané zelí, káva, chléb nebo skořice, no a dvorky obsadili dílnami zámečníci, truhláři či klempíři, občas se objevili potulní prosiči nožů, dráteníci či podobní obchodníci.

Lidovnou, Palmovkou a ulicí pod Krejcárkem. Byly to domy spojené s dráhou, ale i staré usedlosti, například dvůr Hajnovka a Kunštálka nebo dům Sluncová nebo u Zlaté Kotvy. Kdy přestala tato část Žižkovu patřit, se přesně neví. Jisté je, že po roce 1948 už v plánech nebyla a Žižkov se stala součástí Prahy začátkem roku 1922. Tak to bylo letem světem novým městem Žižkov a já si myslím, že k Žižkovu nutně patří i jedna píseň, která zazněla ve skvělém a mém velmi oblíbeném filmu Fešák Hubert, který právě se celý odehrával na legendárním Žižkově. A ta písnička zazněla v tom filmu v podání Laďky Kozderkové, ale já mám pro vás verzi novější, kterou natočila paní Věra Nerušilová společně s Patrolou. Tak jdeme si zaspomínat na starý Žižkov.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Dneska jsme se po 20. hodině s paní Marcelou Jurčíkovou také bavili, nebo spíš jsme zmínili indiánské moudro, která já osobně mám opravdu velmi rád, a vzpomněl jsem si na jedno, které jsem kdysi dávno slyšel. Mám pocit, že mi ho asi říkal tatínek, protože samozřejmě v dětství jsem miloval indiány a kauboje. A tohle je moudro náčelníka kmene Shawneetů Tecumseha, který řekl: když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a radost ze života. A pokud nenacházíš důvod k vděku, hledej chybu sám v sobě.

Když jsem minulý týden přál ve večerní vysílání k narozeninám Luďkovi Sobotovi, tak jsem potom pouštěl jednu z jeho legendárních scének. No a ta scénka pocházela z LPčka, které mám dodnes doma. A mezi těmi jednotlivými scénkami, které se samozřejmě natáčely během představení v divadle Semafor, byly různé písně. No a jednou z písní byla i právě ta, která teď dozněla, a sice Dej mi lásku v podání Milušky Voborníkové. A vzpomínám si, když jsem to jako malý kluk poslouchal, tak se mi ta písnička strašně líbila. Říkal jsem si, no to je krásná country hudba. V té době, dejme tomu, si myslím, že to byla taková opravdu jako progresivní country. Nebyla to taková ta běžná country. A ten krásný český text napsal pro Milušku Voborníkovou Michail Žantovský. Mimo jiné taky dlouholetý kamarád a spolupracovník třeba Pavla Bobka. Tak to byla moje taková osobní vzpomínka. No a teď už je připraven Johnny Horton a jedna z jeho skvělých písní. A já se na vás těším po 23. hodině. Hezký večer.

Bývají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čest.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

23 hodin, k tomu 7 minut, když počkáme raz, dva, tři, čtyři, teď a 8 minut, tak vás mohu přivítat, dá se říct, v nočním vysílání Country Rádia. Budu s vámi samozřejmě až do půlnoci. No a jelikož i dnešek, tedy 3. červen, je plný různých událostí historických, ať už u nás nebo ve světě, a také se narodila spousta významných osobností, tak si pojďme teď některé z nich připomenout. Roku 1539 prohlásil španělský mořeplavec Hernando de Soto americkou Floridu za majetek španělské koruny. Roku 1888 byl Emil Colben uvítán osobně Thomasem Alvou Edisonem na místo elektroinženýra v konstrukčním oddělení Edison Machine Company se slovy: budeme dobrými nepřáteli, ale budeme se snažit být vždy dobrými spolupracovníky. Roku 1893 po úspěšném dokončení Novosvětské symfonie povolal Antonín Dvořák zbytek svých dětí z Evropy a celá rodina se vydala na krásné prázdniny do americké obce Spillville. Roku 1950 francouzská expedice jako první zdolala Annapurnu 1, jednu z nejvyšších hor Himaláje. Roku 1979 výbuch ropné studny na jihu Mexického zálivu způsobil nejhorší únik ropy do oceánu v historii. V roce 1930 se narodil velmi oblíbený a populární režisér a scenárista pan Václav Borlíček, kterému vděčíme za mnoho, řekl bych, nesmrtelných filmů. V roce 1966 se narodil herec a také idol dívčích srdcí Jiří Langmajer. V roce 1925 americký herec pan Tony Curtis. V roce 1931 se narodil kubánský revolucionář a také prezident Raúl Castro. V roce 1986 se narodil, a teď jsme u mého milovaného tenisu, španělský tenista Rafael Nadal. No a v roce 1935 se narodil hudebník, trumpetista, dirigent, také hudební aranžér pan Václav Hybš. Ten nás bohužel opustil letos 12. dubna a zbyla po něm spousta krásné práce, krásných písní. Leta doprovázel Valdu Matušku, tak si myslím, že bychom si teďka na Václava Hybše a vlastně i na Valdu mohli zazpomínat jednou nádhernou a řekl bych pravdivou písní.

0: Jsem moc rád, že jsme naladěni na stejnou notu, protože potom, co jsem v souvislosti s Miluškou Voborníkovou a její písničkou zmiňoval Luďka Sobotu a jeho slavné scénky z divadla Semafor, tak jsem od vás dostal několik mailů a SMSek, jestli bych tedy mohl ještě jednou zaspomínat na tu slavnou dobu. No, zaspomínám samozřejmě rád a myslím si, že k velké radosti nás všech. A tentokrát tedy jsem sáhnul po LPčku, které jsem taky měl vždycky rád, mám ho dodnes doma a je to vlastně ten slavný návštěvní den, kde byl tedy jednak Luděk Sobota, Miloslav Šimek, ale také Petr Nárožný. A tohle je jedna z jejich opravdu nesmrtelných scén, která se jmenuje Výměna bytu.
1: Co je zase tohle?
2: Židle.
3: Židle.
1: No a co židle?
3: Humor.
1: Humor ze židlí.
3: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řídený nepodceňujte.
2: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
1: No já taky nic nevím.
3: Čím spíš vám to půjde.
1: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
3: No.
2: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
1: Ne.
2: Vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
1: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
4: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
2: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás brzo s manželkou hnali.
1: Ale počkejte, s jakou manželkou?
2: No se Šimkem.
1: Šimek, to je vaše manželka?
4: Jako.
1: Nic jsem neřekl. No. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveřma.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
3: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
2: A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
1: Tak se jdu podívat na ten váš byt.
2: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť mámo?
3: Správně, táto. Byt je to pěkný, pane Nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
1: S kým?
2: No s bytem.
1: Vy se s ním budete loučit?
3: Jako.
1: Nic jsem neřekl.
2: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
1: No tak, no, to bych si dal.
2: Posaďte se.
1: No jo, ale tam sedí Šimek.
3: Já jsem manželka.
1: No jo, ale to si mám sedat na vaši manželku.
2: No jistě. Přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
1: No tak, já si na ní teda
2: ale
1: sednu.
2: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
4: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek, jeho manželka, já budu Nárožný.
1: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
3: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
1: Jo, tak.
3: Já půjdu za dveře.
1: A vy se na nás budete dívat klíčovou děrkou.
4: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
2: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
4: No, tak jedem. No.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
1: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
2: Ale ne, vlhký.
4: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
1: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
2: No jo, ale to si byl ještě Nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký. Tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
1: Já vím. On je Nárožný, on je teďka za dveřma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka. A víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
4: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem Nárožný.
2: Teďka seš Nárožný.
4: Ale já vím, že jsem Nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
2: No vidíš to, tomu vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
1: No, prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, jemu dáme klíč od pramice, ať bydlí na lodi.
3: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si Nárožný sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš Nárožný, já budu Šimek, jeho manželka, a on bude Sobota, můj manžel. A teď to musí jet.
1: Kdo pak to klepe? Kdo pak to klepe? Koho pak

0: si mu řekla, že byt je příliš vlhký.
1: Proč jsi mi to říkala, to nestalo?
2: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
1: Ale prosím tě, ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
2: Ale takhle jsem si humorně představoval.
1: Jak ti to představoval?
2: Já nevím, jak veselé. Já
1: jak veselé.
2: No, víno, ženský nějaký zpěv.
1: No, víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská, to je tak, ona ti něco zaspívá.
3: Jiný kauboj, širou stepí, ženám byl vždy slepý, lásku žávou.
2: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
3: Já to o mě urazil.
1: Tak běhneme si ho, mámo.
2: Já budu po krku. Thank you.

To byl Robert Křesťan společně s Poutníky a jejich legendární Panenka. Tak, přátelé, blíží se půlnoc, já se odeberu ku domovu, ale budu se na vás těšit samozřejmě opět zítra od 20 hodin. V country je všechno, co se mi líbí a mohu vám už teď prozradit, že vám pustím, když jsme tady poslouchali Roberta Křesťana z Poutníky, že vám zítra pustím ochutnávku v premiéře z nového alba Roberta Křesťana a druhé trávy, které natáčeli v americkém Memphisu, tak máte se na co těšit a samozřejmě těch písní bude daleko víc. Přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a těším se na vás, jak už jsem říkal, od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Loučí se s vámi Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Vítejte u další hodinky nedělního folkového pořadu, který se jmenuje Folkmeny. Tuhle hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Skupina Mrakoplaša Tichá radost, titulní písnička z jejich alba, a nezněla vůbec náhodou, protože jak Mrakoplaš, tak i Tichá radost jsou dva hlavní tituly, či dva hlavní body, o kterých si budeme dneska povídat. Se mnou je tu Martin Kalenda, já tě zdravím.
1: Ahoj Miloši.
0: A koho si přijde sebou?
1: No, našeho frontmana Mrakoplaše Pavla Liptáka.
2: Děkuji, že jsi mě vzal sebou. Dobrý večer.
0: Tak, přišli jste ve dvou. Budeme si povídat právě o festivalu Tichá radost, ale tady za chviličku. Představte a připomeňte trošku posluchačům skupinu Mrakoplaš, co má za sebou. To aktuální album jsem už vlastně prozradil, ale trošku pohledu historie, stručně aspoň, prosím.
2: Ano, skupina Mrakoplaš má za sebou 30 úspěšných let na hudební scéně, a kdy v roce 1996 jsme měli první koncert 16. ledna. Za tu dobu se tam vystřídalo několik basistů a několik bubeníků, jenom já s Martinem jsme tam pořád stejní. A natočili jsme, já nevím, jak to počítat, ale dejme tomu, že 3 desky, z nich 4, ta poslední, teď je ta Tichá radost, a už pracujeme na desce 4. A zabýváme se, kromě teda hraní koncertu a psaní písniček, taky pořádáním benefičního koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, kdy přispíváme na diagnostiku nebo na včasnější diagnostiku tyhle nemoci. A právě jsme začali dělat festival, který se jmenuje Tichá radost podle té desky, na kterým, jestli už to můžu rovnou takhle říct všecko, účinkují kapely, ze kterých jsme měli tu radost a čest se potkat na našich šňůrách.
0: Tak proto jste tenhle festival se rozhodl uspořádat jako takovou odpověď těm kapelám, protože ty kapely vás taky zvaly na ty festivaly.
1: A poděkování. Ano.
0: Co třeba, za chviličku si zahrajeme některé písničky od těch kapel, které budou vystupovat na vašem festivalu, ale kde třeba jste byli společně s někým z těch, kteří na tom festivalu budou teďko?
1: No, v Jihlavě, v Olomouci, v Ostravě, v Českých Budějovicích.
2: Brně.
1: V Brně, ano, přesně tak. Taky. Opravdu jsme projeli celou republiku a jsme za to rádi, protože všude...
2: Taky v Plzni, teď jsem se spomněl. No.
1: Všude jsou diváci skvělí, ale často úplně jiní, než na jaké jsme zvyklí tady ze středních Čech a z Prahy.
0: Já nebudu se ptát, kde jsou nejlepší, protože to nás poslouchají v celé republice, tak pochopitelně doufám, že nejlepší jsou tam. K těm jednotlivým účinkujícím se dostaneme, jenom stručně bychom mohli říct, že kdy ten festival bude, aby posluchači věděli, jak pozorně mají poslouchat.
2: Ten festival proběhne 14. června od 15 hodin na přilehlé zahradě u domu u Kaštanu v Břevnově. Jezdí tam tramvaje 22 a 25.
0: Přesně tak, je to Bělohorská ulice. Naši posluchači to znají konec konců i z upoutávek na notování, protože to tam probíhá taky pravidelně. Zahrajme si jednu z těch kapel, které tam budou účinkovat, respektive vás už jsme hráli, Mrakoplaš, ale koho byste vybrali jako dalšího?
2: Jako další bych navrhoval kapelu Lada a kapela. A oni mají desku, která se jmenuje, myslím, Něco ke čtení, a na ní je písnička Mořem v klidu. Tak tu.

0: Lada a kapela, písnička se nazve Mořem v klidu, jeden z účinkujících na festivalu Tichá radost, o kterém si teď povídáme ve vysílání Country Rádia, Martin Kalenda, Pavel Lipták jsou tu se mnou, tak bude tam tedy Mrakoplaž, bude tam Lada a kapela, kdo tam bude dál?
1: Bude tam olomoucká kapela Alibaba, tu má Pavel moc rád, vlastně od něj jsem poprvé slyšel, že nějaká taková kapela existuje.
2: Ano, miluju Alibaba.
1: A Alibaba, pokud jsou tady na Country Rádiu posluchači, kteří mají rádi rivolovky, tak si představte, že takhle skvěle to zní, ale je to autorská muzika. Mm-hmm. Oni mají nádherné písničky, Jarka Vepřková úžasně zpívá, jsou tam dva perfektní kytaristi, hrajou většinou v triu. Je to prostě bomba a je to celý akustický. Mm-hmm. Mimo jiné, Tichá radost, my jsme moc rádi, krom toho, že to má tu návaznost na tu naši šňůru a desku Tichá radost, tak jsme i rádi, že ta dramaturgie celého toho dne bude neuřvaná, že to bude prostě klidný, tichý, tak jak teďka posluchači mohli slyšet Ladu, tak jak uslyší Alibabu a právě i další kapely. Myslíme si, že to dohromady bude působit kompaktně a že si každý přijde na své, aniž by hluchl nebo aniž by se ztratila ta poetika Tiché radosti.
0: Tak už víme o trojici účinkující, kdo tam bude dál?
1: Potom tam bude Randefu. S Randefu jsme hráli vlastně u nich doma, by se dalo říct. A to je zase skvělá kapela, se kterou máme nejenom teda spoustu krásných vzpomínek a jsou taky skvělí, mimo jiné opět trio, ale máme před sebou i světlé zítřky, abych tak řekl, protože s nima vyrazíme v červenci na týdenní šňůru do Srbska. Mhm. A to teda se na to moc těším, protože tam bude, ono se to jmenuje Srbský banát a to jsou srdcaři, kteří to prostě dělají všechno kvůli muzice a hodně jsme si jako porozuměli i hudebně, takže si troufám tvrdit, že jak ta šňura, tak právě tedy jejich účinkování na Tichý radosti by se mohlo podařit. Navíc oni tenhle ten rok, nebo možná spíš ten minulej, vydali novou desku. A ta deska, jestli mě paměť neklame, tak se jmenuje něco s oknem, je to Finistere. Finistere. Mm-hmm. Tak tu tam budou představovat.
0: Mm-hmm. No. Kdo další ještě tam bude?
1: No a potom tam budeme mít, poslední šanci už jsme zmínili, pak tam bude už jednou zmíněná Lada a kapela. Ti tedy taky vydali desku, tu zmiňoval Pavel.
2: Ivo Cicvárek.
1: Brněnská kapela, no a potom Ivo Cicvárek se svojí kapelou Živo. Mm-hmm. Tak to mimo jiné, Ivo Cicvárek, pardon, že ještě přerušuju, Ivo Cicvárek je vlastně součástí i kapely Lady. Mm-hmm. Takže tam se to prolne a znáš to, Miloši, sám. Ekonomický aspekt celé akce je důležitý, takže ve chvíli, kdy můžeš někoho skrouhnout na penězích, protože už hraje v jiný kapele, tak to samozřejmě uděláš.
0: Když máš v podstatě tři kapely z Brna, že jo?
1: No skoro dvě a plus ta Jihlava, no a Olomouc.
0: Jihlava.
1: No,
0: tak kdo to bude uvádět?
1: To musím říct já, kdo to bude uvádět, protože jedním z moderátorů je tady zde přítomný kolega Pavel Lipták a druhým, respektive prvním.
2: To je můj vážený kolega, nadkolega, pan Miroslav Ošanec.
0: Který tam vlastně také bude hrát s kapelou Poslední šance. Ano. Nějaké doprovodné akce?
1: Ano, minulý rok se nám podařilo udělat dva workshopy, které doplnily tematicky festival Tichou radost. První vedl Michal Bulíř a byla to textařská dílna. Michala Bulíře možná budou posluchači znát jako zpěváka kapely Lotrek nebo textaře, který se objevil na posledních deskách Michala Prokopa. No, druhý workshop povedu já s dovolením a to bude, řekněme, taková věc, která by možná mohla kapelám anebo organizátorům dalším pomoct v organizování akcí, festivalů, koncertů, protože nějaký zkušenosti
0: to bude
1: už během
0: v době, kdy třeba budou hrát ty kapely, tak ten workshop nebo workshopy budou probíhat při tom někde.
2: Při těch přestavbách.
1: Při těch přestavbách.
0: Při těch přestavbách, no, tak to si myslím, že je ideální, protože ty přestavby jsou obvykle peklo. Tak co by si ještě doplnil k festivalu Tichá radost, který bude v neděli 14. června mezi 15. a 21. hodinou v kulturním centru Kaštan. Proč by tam lidi měli přijít?
2: Tak. Protože to bude báječný jako loni.
1: Přesně tak.
2: Loni to bylo krásný. Sice bylo trošku horko, ale asi jenom 2 hodiny, pak už to zase šlo. Ale bylo to hezký, lidi se potkávali a lidi, kteří se neznali, se tam seznámili. A znělo to, jakože by rádi přišli znova ty, co tam byli loni. Čili když přijdou ty, co byli loni, a k ním se dneska nabalí nějací další, tak příští rok to bude úplně senzační.
0: Kde najdou posluchači nějaké informace, pokud si tohle všechno nezapamatovali?
1: Nejvíc na Facebooku Mrakoplaše a poslední šance. Teď finišujeme s informacemi na našem webu, protože jsou nějaký ty grafické práce v tomto směru. No a to jsou asi ty základní kanály, kde se to dá
0: zjistit. Tak já vám děkuji za to, že jste pozvali posluchače na festival Tichá radost. Ve studiu byli Pavel Lipták a Martin Kalenda. Koho z vašich hostů si zahrajeme na závěr našeho povídání?
2: No, na závěr našeho povídání si zahrajeme kapelu Rendezvous. Říkám to dobře?
1: Fu.
2: Rendezvous. S písničkou Horký kafe.
0: Já vám děkuji za návštěvu ve studiu Country Rádia a popřeji hodně návštěvníků.
1: Těšíme se na ně a děkujeme ti, Miloši.
2: Děkujeme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tak to máme folkmeny, naši folkovou mini hit parádu v rámci pořadu folkmeny, tedy folkové stupně tu máme, tak abych zase ty názvy všechny neple dohromady. Tentokrát jsme začali pátým místem, Roman Hampacher a Ptáčata. Dáme si třetí a čtvrté místo a já připomenu, že máte ještě týden na hlasování o téhleté pětici, protože za týden bude první červnová neděle a to dvojice postupuje z těch soutěžících květnových a trojici novinek nasazujeme. Ti dva, kteří vedou, tak jakkoliv vyhrávají, tak ale postupovat již nebudou, protože postoupili dvakrát, taková jsou naše pravidla. Zahrajeme si je tedy na konci téhleté porce. Teď tedy místo čtvrté a místo třetí. Mňau mňau band Kánoje a Miroslav Paleček Nesnaž se utéct.

Aktuální třetí místo Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct v našich folkových stupních. První a druhé místo si zahrajeme v zápětí, respektive druhé a první, Žamboši Pač a Nekrmit píseň proti. Ještě jednou vám připomenu, jak se hlasuje a za týden uvidíme, jak to celé dopadne.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její.

Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Na otoma cmura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím klečím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měli se kácet, a jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

může a co nesmí a že nejsme všichni svatí. Trála, la, la. Zamknou nám ruce, ale ústane. Ještě dnes večer spolu se spí. Právo ať dál si v knihách zůstane. My jsme děti Amnesty.

0: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
1: Zhudebněné soudničky písničkáře Iva Jahelky zná skoro každý. Líbí se vám, ale dlouho jste je neslyšeli? Tak přijďte ve středu 3. června do liberecké kavárny Krosscafé v Pražské ulici, kde si budete moci poslechnout staré i novější písně. Spolu s Underfolkem se na vás těší Petra Paleščáková.

ostudu a já s ním nebudu, no to jsem si teda dala. V předmanželských slibech to byl, prosím, samá Riviera, hned o svatbě začala jeho opilecká kariéra. Na radnici poráčky tal a stoupal si na špičky, já myslela z dojetí a ono zatím z opičky. Dával jsem jí 2000, ona chtěla pořád více a stejně nemohla vyjít od měsíce do měsíce. Dodávám jen k dokreslení té finanční frašky, že k tomu měla ještě 300 zavrácený flašky. Zásadně si nemyl nohy, radši budu živa z podpor, já mám totiž k němu dávno nepřekonatelný odpor. Po těch letech manželství mi z něho zbyl jen dojem, že buď to smrděl slivovicí, nebo zase hnojem. Neprala a nevařila, jen lítala za amanty. Párkrát se mi taky přistih, tak říkajíc infakanty. Co mě ale dorazilo víc než soused v trenkách, když nad postel si dala fotku Neckáře a Remka. Rozvody a rozchody, nevěry a neschody, divný lásky, pochody a už se zase perem. Od stolu a od lože, milujem se na nože, starý partner odložen, hned novýho si berem. Slavnej soude, sami viděj.

Odpůrkyni slavnej soude nemíním dál podporovat, vždycky až po třetí facce přestala mi odporovat. Aby měla přehled o tom, kdy se vracím z hospod, sypala mi připínáčky pod peřinu do spod. U nás nebylo to nikdy žádný ťuťu paci, paci odpůrce, ten nějak divně

I v posteli docházelo mezi námi k různým sporům, za styk totiž chtěla po mně úplatu 120 korun. Na otázku, zda jsem platil, odpovídám se ví, já doufal, že se napraví, či že mi časem sleví. Manžel ten mě doma tloukl a taky šil na mě boudu a tak jsem mu řekla, že to na něj půjdu říci k soudu. On mi řekl, a jdu třeba do prdele, prosím, no a tak jsem slavnej soude, tady ptát se, co s tím.

0: na nože, starý partner odložen, hned novýho si berem, berem, berem.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Před prázdninami vlastně naposledy si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o notování, protože notování má červnové, poslední základní kolo, pak má prázdniny a pak už budou semifinále. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: No a pozvi naše posluchače na poslední šesté základní kolo notování.
1: Tak šesté základní kolo bude 4. června, tradičně od 19.30 v místě kulturního centra Kaštan, scéna Unijazzu. A bude vystupovat písničkář Franta K. Barták, Zbyněk Brych, písničkářka Elka, skupina Hop a Šavani a duo Stmívání. Naším milým hostem bude jedna z kapel, která se hodně zasloužila o to, že vůbec notování mohlo vzniknout, a to je skupina Sequoi.
0: Tak takové ty organizační poznámky, vstupenky, psy, děti a podobně?
1: Tak vstupné je předprodej 150 korun. Na předprodej se dostanete tak, že si kliknete na kalendář na našich stránkách.
0: www.notovani.cz
1: a pokračujeme. www.notovani.cz, ano. A na místě semém je to 170 korun. ZTP, hodné děti a milí psíci to mají zdarma.
0: Webovou adresu jsme už řekli, takže já ještě připomenu, čtvrtek 4. června, notování opět u Kaštanů, je to v Břevnově na Bělohorské, jezdí tam 22-25. A pozvala Pavlína Bublina Plchová, i za to děkuji a přeji hodně návštěvníků.
1: My děkujeme moc a budeme se na vás těšit.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Nyní pár slov o majetkové trestné činnosti. Ta je páchána takovými třemi základními formami. Nejběžnější formou je forma odcizení cizí věci. Někdo někomu něco, tedy lidově řečeno, ukradne. Tak zase třeba krátký příklad ze spisu obžalovaný uváděl. Ten kufr jsem onomu pánovi rozhodně odcizit nechtěl. Chtěl jsem ho pouze odnést do hotelu. Nemohu za to, že mi nestačil v chůzi. Nebo další ukázka. Poškozený uvedl, čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku snědli, ale když jsem na nich právem požadoval 2000 korun, křičeli, že takovou drahotu nemají ani v interkontinentálu a vyhodili mě i z rodokmenem. Druhou formou je poškození cizí věci, tak zase krátký příklad tohoto znění. Že se u mne objevil najednou o půlnoci v ložnici, to mě ani tak nepřekvapilo, jako spíš to, že tam vyjel na traktoru Zetor. A konečně třetí formou je forma úplného zničení cizí věci. To se ukázka obžalovaný uvedl. Neustále mi říkal, že se mu lidi snějou kvůli brejlím. Tak se mu je rošlápat, že už se mu smát nebudou. No a já jsem tedy na ukázku této činnosti vybral příběh majetkového recidivisty, bytaře, ten se specializoval výhradně tedy na byty a velice zajímavé okolnosti předcházely jeho devátému dopadení. 8krát soudně trestaný zloděj

právě když bydlo v okno vymáčknul krásně, zuřivej vlčák v kuchyni obnažil dásně. Až krev stydla tiše zavil, ke skoku k útoku se připravil a očekával bydla. Už kuchyňský dveře bržou a pes se vrhá a manžestr na zadku bydlovej kalhot se trhá. Nakonec však zbyla na

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju na

vyhozená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinnetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
1: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
2: Zelení mužníci.
0: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš, štěstí je muška zlatá.
0: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Ne obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.